Tak tolik postpunková partička Kola, jednoduše nazvaná. Jejich třetí album už na značce Firetalk, které vyšly v květnu, a to pod názvem Coast of Living Adjustment. Ukázka hned úvodní track Forced Position, příjemná partička z Quebecu. Teď už ale ještě také zapomenuté album, které vyšlo tomhletom legendárním projektu Steve'a Hillage z kapely Gong dříve, System 7, který jste viděli naživo také na Open Air Field Festivalu, je to tak rok 2001. Flower of Life je název této jejich nové desky na značce Alpha Wave, Wave. A ukázka má název La Katrina. System 7.

System 7 a ten duo legendárního hudebníka, kytaristy dříve ze 70. let z kapely Gong, Steve'a Hillage, který je neúnavně v 70. letech stále tvoří i nové desky. Flower of Life je tato novinka v ukázce La Katrina. No a my se ještě podíváme za touhletou poslední deskou, tentokrát projektu Twem, který vydal teďka už své třetí studiové album. Joe Oxley aka Twem, tenhle ten manchesterský je producent už v ukázce Follow Me Home z této desky, která už vyšla před možná pár měsíci zpět na značce Invada. A to pod názvem Ruins, to už je ukázka Follow Me Home a Twem.

Wham a deska Ruins, která vyšla, no už to bude čtvrt roku skoro zpátky, ale která rozhodně stojí za poslech, hudebník z Manchesteru, Joe Exleya, jeho novinka tentokrát právě značky Invada, což je label právě člena Portishead. Každopádně Follow Me Home byla ukázka, no a my už tady máme také poslední věc v dnešních novinkách a to je kompilace značky Soma, která vyšla teďka také v květnu před pár týdny. Už šestý díl série Soma Noi, která nabízí jak osvědčená jména, tak i nováčky povětšinou. Techno, které pochází od producenta Joshua Kalia. Consequences skladba. Celkově 16 techno nahrávek najdete na telekompilaci Soma Noi Volume 6. A vyšlo na legendární značce Soma, kterou založil Stuart McCallum, Stuart McMillan, tak s Orde Michaelem.

kompilace Somanoi Volume 6 na té skotské technoznačce legendární, která vznikla už, no, je to možná více než 35 let. Každopádně tohle bylo Joshua Kaya, Kalecha možná, a skladba Consequences, kterou dejte mezi těma 16 technohrávkami originálními pro tuhletu kompilaci a šestý díl Somanoi. Tolik dnešní také novinky na alternativní scéně. Je tady kompletní playlist na stránkách Rádia 1, kde můžete projít všechny ukázky, a každopádně teď už míříme za profilovým pořadem Intro dnes o hudebníkovi z Británie žijící ve Francii, Asta Hiroki.

takže opět příjemný, ničím nerušený poslech při pravidelném profilovém pořadu Intro. Dnes, jak už jsem naznačil, s britským dumtempo producentem Asta Hiroki. A tohle na úvod byla jeho prvotina z roku 2016 z června, která vyšla poprvé na značce Chalapeňa o pár týdnů dříve, dokonce jako single Her Image in Focus, kde jste mohli slyšet právě vokál skvělé Catherine de Beur, tohleté frontmanky také z Austrálie původem britského tria Bell Rouge, které vydávalo také na britonské značce s chodou okolností, tentokrát ne Chalapeňo, ale Two Thoughts. Každopádně původem hudebník z Brightonu právě vlastním jménem Alex McCall patří určitě mezi určitě nejenom hudební producent, ale také vizuální umělce, který začínali právě okolo té polovičky minulé dekády v Brightonu dělat tuto hodně příjemnou fúzi jazzu, elektroniky, post, dělá hip-hopu, kliče, lo-fi, elektroniky s hodně soulovým takým i podtextem, což je slyšet i právě v této hned jeho vlastně prvotině Balance EP, kde si přizval tuhletu talentovanou hudebnici Catherine de Beur. Každopádně objevila se tam i v téhle skladbě Hold Tight, kterou slyšíme pod náma. No a jinak na tom EP 4-skladbovém najdete i skladbu Most List, která mimo jiné dala název i pak jeho třeba jazzové značce, kterou založil před několika lety. Ale vy ho znáte hlavně jako šéfa značky jako Folded Music, kde začal později pak vydávat v této dekádě. Teď už je skvělá Hold Tight a Catherine de Beur na EP Balance. A Asta Hiroki v dnešním intru.

Tolik ukázka Vulnerable. Tahle ta skladba se objevila v roce 2017, hned rok na to v červenci, na značce z Brightonu Jalapeno, jako sedmipalcový single obohacený i tou bestranou právě Channels, která zní pod náma, to byla instrumentální věc, a na té skladbě Vulnerable právě jste mohli slyšet Suzy Analog, co by vokalistku. V těch raných dobách Alex McCall alias Hasta Hiroki, ten původem ještě tenkrát brightonský producent, využíval docela často vokály, ostatně to uslyšíte i v následujících dvou ukázkách. Tentokrát EP Hiding Place, které vyšlo na značce Jalapeno v červnu roku 2019 a pak bude znít ještě další EP Between Love and Happiness z roku 2019 podzimu, které také vyšlo na značce Jalapeno a kde jste mohli najít spolupráci tentokrát se zpěvačkou Musinach, se kterou spolupracuje doposavat. Každopádně teď už tyhle dvě pěkné opět věci na poli je tady Dan Tempo, jazzo, fuzující muziky a Hasta Hiroki, ten britský producent v současnosti už žijící v Paříži. V dnešním pořadu intro a playlist a info najdete odkazy na stránce Rádio 1. Teď už pojďme za touhletou ukázkou z roku 2019 po té roční pauze. Skladba Hiding Place featuring Lily.

nám ukázka Between Love and Happiness, ukázka titulní z této právě kolekce z září roku 2019, chci říct tak, značky Jalapeno. Ještě právě tenhle ten label vydával Stahy Rockyho během té vlastně minulé dekády. No ale právě, že na sklonku roku 2019 se myslím, že už pak rozhodl založit i vlastní label, ale než k tomu došlo, tak se objevila i jeho skladba You and Me na kompilaci také indie značky, jako je kolektiv labelu Future Archive, na kompilaci Future Archive Volume 2, kde vyšla právě skladba exkluzivní You and Me v roce 2020. No a my si ji právě teďka také nabídneme. Na Stahy Rocky. A ukázka už z roku 2020. You and Me, exkluzivní nahrávka.

nám už ukázka Slumber, single, který se objevil v roce 2021 jako vlastně první vlašťovka z debutové desky právě Asta Hirokiho. To byla spolupráce také s Don't Mess With Juan v té vokální podobě a v únoru vyšla tato věc ještě právě na značce Jalapeno, kde zakončil to působení na této brightonské značce právě svou první studiovou deskou. Z tato alba Entropy, které nakonec vyšlo v létě, no v jaře, tak roku 2021. Vyšlo ještě předtím tenhle ten singlík Left Behind, featuring tentokrát s Lalin St. Juste. No opět krásná downtempo elektronická deska, spíš singlovka, ostatně deska, debut Asta Hirokiho Entropy.

Cherry Blossom, to byla název také tracku, který dostal, myslím, že je videoklip k této je debutové desce a stáhy jako Entropy, která, jak jsem řekl, vyšla v dubnu roku 2021 na tomhletom brightonském vydavatelství, no a nabídla opravdu velmi příjemné, uklidňující nahrávky, které prolínají právě tu left field elektroniku, let's dumb tempo a jazzový současný zvuk. Krásné organické hřejivé struktury, textury. Nabízí tohleto introspektivní atmosférické album Entropy. No a my si z něho dáme samozřejmě ještě jednu ukázku a bude to skladba závěrečná z této desky, skladba These Hands Part 2, která rozhodně stojí za poslech a celý album se moc povedlo. Vy jste na ní našli, jak jsem říkal, v singlovce Left Behind. Zpěvačku ze kapely Session ze značky True Thoughts, Lalin St. Just, také Musinach či Don't Mess With Juan. Teď už skladba These Hands Part 2 a Asta Hiroki dnešním profilovém pořadu intro.

Posloucháte pořad intro, profil dnes o britském producentovi Asta Hiroki, což je jenom takový pěkný japonský možná název projektu Alex McCall, tohle brightonského rodáka žijícího nyní už ve Francii, který právě v roce 2021 po vydání své desky Entropy založil svůj vlastní label Folded Music. Myslím, že založil ho v Manchesteru, což je zajímavé. Každopádně to byla úvodní nahrávka, vůbec první věc, která tam vyšla, jeho vlastní skladba Half Bloom, která tam vyšla v září roku 2021. No a ještě na sklonku roku stihl vydat ještě tuhletu skladbu krátkou s názvem Fold a pak i další mimo albový a mimo EP single Double Rainbow, který si dáme také za chviličku. Teď ale už skladba Fold a Asta Hiroki, jeho druhý single pro jeho vlastní label Folded Music. Skvěle.

Tolik ukázka Double Rainbow, také exkluzivní single, který se objevil v roce 2022 z kraje roku v únoru na značce Folded Music jako samostatný single tohohle britského producenta na poli new jazzu a elektronické muziky, ale jak jsem řekl, byl i vizuální umělec, zakladatel kromě té značky Folded Music v současné době i dalšího labelu už Most Least, který se věnuje více takové čisté jazzovější muzice než s elektronikou propojení. Každopádně tohle už je nádherná věc, která vznikla v roce 2022 také pro značku Folded Music spolupráce Asta Hirokiho s belgickým hudebníkem usídleným ve Spojených státech Tristan de Liege a jejich společné Untied EP vyšlo na značce Folded Music v listopadu, předcházelo nejdříve tímhle singlem Time Out. Si dáme právě tuhletu nádhernou věc CB Untied Asta Hiroki a Tristan de Liege. Kdy ostatně o dva roky, o tři vlastně později vydali také své společné album Anamnesis v loni.

Až taková filmová muzika na tohleté věci Air od Asta Hirokiho, která se objevila překvapivě na jaře roku 2023. Tentokrát na značce Hip Dozer, kam se ještě pak navrátil koncem roku. Každopádně teď se vydáváme už za tím prvním singlem Never Lose an Opportunity, který ohlásil poté také v létě roku 2023 další materiál Asta Hirokiho na jeho vlastní značce Folded Music. Tentokrát čtyřkabový počin of Seeing Anything, dál nejdříve tuhletu singlovku Never Lose an Opportunity, pak i další single Lalchi Transition a pak i celé čtyřkabové EP obohaceného skabou Golden Vision. A tentokrát kratší nahrávka okolo 2 minut v ukázce Never Lose an Opportunity. Tohle je EP of Seeing Anything z roku 2023. No a vy posloucháte profilový pořad Intro dnes s britským producentem Asta Hirokiho.

Tak to byla další ukázka, tentokrát takového tripopového jazzo, zase cinematického zvuku Hasta Hirokio na jeho EPčku Of Seeing Anything z roku 2023, které nabíluje další singlovku Transition, která zní ještě pod náma, ale úplně na samém konci v listopadu roku 2023 také po druhé se objevuje na značce Hipdozer, tomhletom také Dom Tempo labelu agilním, který vydal v sérii právě své značky tenhle ten další. Je už druhý single za ten rok 2023 po singlovce Air. To byla ukázka, to byla singlovka tak Blist, kterou si také teďka dáme jako ukázku Hasta Hiroki v dnešním intru. No a playlist a info doplňuji na stránce Rádia Jedna právě pod pořadem intro.

Tak to byla už remixová práce Asta Hirokiho z roku 2024, tentokrát pro projekt Fathomless svého stájového kolegu, by the way, kterého také najdete na značce právě Folded Music. Ostatně to byl jeho druhý remix, předtím myslím, že o dva roky dříve také pro Catch 92. No ale tohle už je track, krásná věc s názvem Awake Eyes Up. Tentokrát ukázka opět další spolupráce Asta Hirokiho a Tristan Delish na jejich společné desce s názvem Anamnesis, která nakonec vyšla v loňském roce, ale tohle byl ještě singlík právě, který vyšel z kraje roku 2025 v únoru se zpěvačkou Musinach.

Krásné album, tentokrát opět z dílny Asta Hirokiho a také belgického hudebníka žijícího v Americe, multiinstrumentalisty Tristan De Liege. Jich tentokrát po EP společném celá deska Anamnesis, která vyšla v březnu loňského roku a dala krásné spolupráce právě se zpěvačkou Musinach ve třech věcech, také i touhletou hudebnicí zpěvačkou Madeleine Rauch. Krásné propracované album, které právě nabízí jedinečný propojení jak té jemné, velmi propracované i melodické tvorby Tristan De Liege spojené právě s kompozicemi promyšlených beatů Asta Hirokiho a vytváří opravdu osobitou koláž, kde se prolínají různé žánry napříč hudebními světy. Rozhodně doporučuji tohle jejich společný album Anamnesis, které vyšlo, jak jsem řekl, na jaře loňského roku. Tohle byla ještě pod námi ukázka Sedate Days, celkově 14 nahrávek. A my si dáme teď už také ukázku, ale singlu, který vyšel hned měsíc na to. A to solové dílko Asta Hirokiho, ale se zpěvačkou tentokrát Oxandice, skladba Light Rain, což byla vlastně první vlašťovka, ukázka z jeho pak solové také desky, kterou stihl tenhle ten velmi plodný a hudební činný hudebník Alex McCall vydat ještě v roce 2025. První single Light Rain featuring Oxandice. No, vy posloucháte pořád Intro.

Tak ukázka dalšího singlu Fall into the Sun, tentokrát s Emou Lucia z té chystané druhé studiové solové desky Asta Hiroko, která nakonec také vyšla na jeho značce Folded Music v létě roku 2025, právě loni, nebo spíš hotová sama konci léta, v září, půlce září. No a vyšlo z ní několik singlů, kromě toho Light Rain a tyhle deska by Fall into the Sun, také třeba ukázka Understanding, ale také skladba třeba Flourish, ale i pátý single, který nabídl právě také spolupráci s britským producentem, kterou jste viděli na Spektakuláre letos, Claverson. Rebirth skladba. A deska Continuation z letošního loňského roku, chci říct tak, ze značky Folded Music a Asta Hiroko. Spolupráci s Claversonem.

Další ukázka z výborné druhé studiové desky Asta Hirokiho, desky Continuation, která vyšla v září loňského roku. Plná hodně cinematických, opět downtempo, jazz fusion věcí na poli elektroniky a na to i s organickými živými nástroji. Určitě krásná opět introspektivní deska, která hledá cestu k vytrvalosti a obnově, jak se píše. Každopádně dostala i pak koncem roku remix třeba od projektu Cumulus Frisbee a z kraje letošního roku také tenhle ten parádní remix od producenta z Jižní Ameriky, nebo z respektive z Británie žijícího v Jižní Americe, Hermanito. Tohle je už titulní nahrávka Continuation, Hermanito Remix pro Asta Hiroki. No, vy posloucháte ještě stále pořad intro, za chviličku už také pořad seance.

dutování s britským talentem Asta Hiroki, s tím jménem Alex McCall je pomaličku u konce. Tenhle ten rodák z Brightonu, který začínal hrát klasicky na kytaru, basku, klavír. Samozřejmě začínali v různých tradičních kapelách, se nakonec nechal inspirovat experimentální downtempo elektronikou labelu Ninja Tune Warp, či hlavně Movex, a vytvořil osobitý zvuk, který jste mohli teď poslouchat také z jeho posledního EP Close, které vyšlo právě na teďka v květnu letošní roku před pár týdny. No a nabídli tuhletu spolupráci se zpačkou Musinach, kterou jste slyšeli také v hit parádě Rád 1. A můžu prozradit, že vy ho uvidíte naživo příští ročník festivalu Spektakuláre v březnu v showcaseu právě značky jeho Folded Music, která rozhodně není jediná na založe značku Most List. Každopádně tolik Asta Hiroki. A skladba With Your Love z jeho posledního EP Close. No a za chvíličku Sunset.

Příjemný opět ničím nerušený poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s novinkou od hagelní britské značky Home Normal, která tentokrát nám nabídla spolupráci z Kanady. Dvojice Michael Scott Dawson a také producenta Antény, která se vůbec poprvé objevila, myslím, že na ambientním poli. Dneska Broadcast Colors zněla v ukázce Asleep Inside, ale té úvodní věci dnešní sánce, ale úplně tou první skladbou je právě skladba Joy Conduit, která zní pod námi teďka. Celkově najdete na té desce 12 relativně různorodých, kratších i delších kompozic, které nabízí právě opět takové prosluněné, emocionální, něžné zvuky a ambientní hudba, která nabídne velmi hřejivé pocity a to zkus skrze světlo, zvuk, krajinu a vůbec pocity, které do toho dali právě teda ty kanadští hudebníci na poli ambientu Michael Scott Dawson a Bradley DeChamp a Antény. Myslím, z téhleté jejich novinky, která vyšla před týdnem na ZC Home Normal, nabídneme ještě ukázku Signal Pattern. No a my se dneska podíváme spíše na značku Home Normal okem dalších spoluprací, které jste mohli zaregistrovat hlavně nejenom během letošního, ale těch loňských let. A takže pojďme na to. Tady už ukázka z nové desky Broadcast Colors od kanadské dvojice Michael Scott a Dawson a Antény. Jejich deska už teď v ukázce Signal Pattern. No já vám přeju krásný poslech z dnešní seancí a vůbec značkou Home Normal, tohle toho vynikajícího vydavatelství, které neutuchá a patří k těm asi nejagilnějším v oblasti ambientu. Ty založil Jan Hogut už před více než možná už dvěma dekádami tak. Ostatně jeho tvorbu se spolupracemi třeba od Will Boltona nebo Davida Cordera uslyšíte i v dnešní seanci. Teď už ale Michael Scott Dawson a Antény, jejich novinka Broadcast Colors. Já vám přeju krásný poslech. Playlist už také pomalečku budu doplňovat. Včetně info také i najdete na stránce Rádia na podpoře Renesance.

0: dnešní putování se značkou Home Normal a jejich spolupracemi různých interpretů na tomhletom předním britském ambientním labelu. My jsme zakončili spoluprací projektu Plex Polska a Hakobune z Japonska deskou Adrift a ukázkou Tituň z jejich desky z roku 2020. Každopádně kompletní playlist už visí na stránce Rádia 1. Od mikrofonu se s váma pomaličku loučí Josef Sedloň. Uslyšíme se už dnes v 19 hodin při pořadu CD Nonstop. Dneska také s projektem právě deskou The Sky, producenta Grace Days. No a naslyšenou pak už v úterý také po 15. hodině. Dobrou noc.
1: Výbar. Výbar získáme jedině z rybých hlav jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné.
2: Ale pozor, milí pane. Nejlepší vejvar získáme jedině na rádiu jedna.
1: Tam není to nic proti žádným bontónům. Zrovna tak tam můžeme...

0: na kompletec. Sám říká, že je to vůle.
1: Inhaluje.
2: Doufám, že ne
1: růz. Ne, inhaluje.
3: Inhaluje Rádio 1.

this TV show for however long.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
5: hudby,
4: sportu
5: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
4: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
5: Čekají vás workshopy,
4: sportovní aktivity,
5: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
4: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
5: Na akci vás zve hlavní město Praha a Výstaviště Praha.
4: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Reklama na Radio 1.

0: sloty. Vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innoji, oficiální partneři Staropramen Cool a Hasičská vzájemná pojišťovna. Za podpory Rádia 1.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na Dek.cz.
5: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu. Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany na akci Letňany nejen dětem. Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju, pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti, zábavné aktivity, vědomostní kvíz, tombolu z dárky a na závěrečnou oslňující dronovou show. A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma. Letňany nejen dětem. 29. a 30. května na v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
6: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží Live Nation, podporuje Rádio 1.
7: Reklama na Radio 1. Ah.

Tak krásné pondělní ráno vám ze studia Rádia 1 dnes přeje Josef Hradílek. Jsem tu s vámi do 9 hodin. Před chvíli nám dohrála novinka od domácí producentky, která se říká Martina s dvěma Y. Z jejího nového EP Informal Taipei, track s názvem Taipei 01. A tohle už je z nového alba londýnské hudebnice, která se říká Lolina. Welcome to the Drift of What's Already Begun z alba Monopoly of Mistakes, které vyšlo před pár týdny.

0: 21.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Buzzbeast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Pika, pika!
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour, speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour, místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva, vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany, zábava a nákupy na jednom místě.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesíť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesíť za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Reklama na Radio 1.

Norské dívčí duo Smurfs vydalo loni velmi úspěšné album Big City Life a navázali teď na to novým EPčkem Easy, ze kterého jsme se teď pustil píseň The Room You Described. A Smurfs můžeme vidět naživo v Praze na festivalu Metronom poslední víkend v červnu, myslím. A tohle už je Frederik Valentin a Joe Rue z Dánska, track s názvem Blue. I'm a human hurricane circling around your calm seas. Don't you see? Still, you love me unconditionally. I wanna thank you for seeing me through, for allowing me to be so transparent.

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip k této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Při vylosování hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
3: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
2: Fakt?
3: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
2: Tak jedeme.
3: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
7: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
8: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
7: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
8: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
7: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
8: A vstupné je zdarma.
7: Více informací najdete na praha.eu.
8: Vaše hlavní město Praha.
9: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
10: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrál japonský skladatel Toshifumi Hinata In The Light. A to je už americká písničkářka Sadie Wash.

Tak pre nám dohrála novinka od londýnské producentky Lauren James z jejího nového alba Detached from the Rest of You, na kterém hostuje řada významných hudebníků, hudebnic jako Tirza, Alan Sparhawk, Miho Hattori, kterou můžete znát ze spolupráce s Gorillaz, anebo taky Anisia Kim právě na tracku, který dohrál Score. No a teď si dáme novinku tuzemskou GB Clifford, která hrála na narozeninovém koncertu Rádia 1 před měsícem. Vydala nové album, které se jmenuje Love Diskito a vyšlo na slovenském labelu Mapa a pustíme si track s názvem White Ponies.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Cap Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Radio1.cz.
2: Tak rovno se jedno z headlinerů festivalu Respekt pustíme, tohle pakistánský zpěvák Muslim Shagan.

Pěkný nám dohrála novinka od Tomáše Špaderského z polské Gdyně. Tomáš Špaderský alias Inner Life je producent, který ho můžete znát také jako člena synthpopového tria Camp, již neexistujícího. A byla to novinka s názvem Crush. No a to už je samozřejmě Moby, One of These Mornings. Dobré ráno všem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz
2: Pika, pika!
3: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Pokétour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, purza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Pokétour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
4: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
5: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
6: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
10: Reklama na Radio 1.

0: want my stuff back.
1: Tak, tohle byly B4 prázdná místa z jejich alba VHS z roku 2023 z labelu, které vyšly pod labelem Polí 5. A tohle už je hudebnice, producentka, zpěvačka z Chicaga, která se říká Keia. Track s názvem I Gets Weary. A Keia vystoupí poprvé v Praze 27.10. v klubu Meat Factory, kde představí svou novou desku Hook's Law, která vyšla u kultovního labelu XL Recordings.

Tak to byla OK Lou, Choke Enough, headlinerka letošního festivalu Popmese v Brně v srpnu, první srpnový víkend. A tohle už je newyorská raperka Duendita, Beach.

0: 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
1: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
2: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: V Somfy jsme vyvinuli Tahoma Switch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby byl váš domov příjemně chladný i během horkých dní. Nechte to na Tahoma Switch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
10: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Reklama na Radio 1.

Zítra to bude 100 let od narození legendy jazzu Milese Davise, který stál snad u všech podob jazzu od bebopu až po hip-hop. A tohle The Dubap Song z jeho alba Dubop z roku 92. Což už je vlastně taková fúze s hip-hopem.

No a abychom nezůstali u jednoho významného výročí, tak včera oslavil 85. narozeniny Bob Dylan. A tohle je jedna asi z jeho nejslavnějších písní, Mr. Tambourine Man, tentokrát ale v podání Doriana Electry. Verze, která vyšla letos.

0: se svou družinou. Pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
9: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
10: Reklama na Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Přidejte svůj příspěvek do poetické mapy Prahy.
2: Ahoj, jsem básnířka města Prahy Anna Beáta Háblová a zvu vás k zapojení se do kolektivní básně o Praze. Svým příspěvkem se můžete zapojit na stránkách prahapoetická.geoportal.praha.cz. Je to trošku delší adresa, ale když tak, to prostě hoďte do Google jako Praha Poetická. Tu mapu jsem vytvořila ve spolupráci s Institutem plánování Prahy a projektem Praha město literatury a budu moc ráda, když do ní přispějete. Stačí úplně jednoduše vybrat konkrétní místo a přidat k němu stručný popis, proč ve vás něco poetického otvírá. A ještě jednou zopakuju tu adresu pro jistotu prahapoetická.geoportal.praha.cz. Tak se moc těším na vaše příspěvky a mějte se krásně. Čau!

Tak, teď si dáme horkou novinku od londýnského producenta, který si říká Vegin, There's Something Here for Us Both. Ještě před kulturním servisem zazněla krátká věc od Tame Impaly, Gossip a ještě předtím Santi Gold, The Keepers. Už vlastně docela takový klasiky.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

tohle byla nová věc s názvem Lucifer od Witch Houseového projektu Salem, kteří po 6 letech vydali nové album s názvem Red Dragon. A teď další novinka, americká hudebnice Earth Eater Paradise Reigns, single, který předznamenává nové album Heavenly Body If I'm the Bottle, You're the Message, které vyjde v červenci tohoto roku.

0: ještě jedno krásné pondělní ráno přeju všem posluchačkám, posluchačům Rádia 1. Dnes máme poslední květnové pondělí 25. května, svátek má Viola, vše nejlepší všem Violám. No a je právě 8:40 hodin a jako obvykle v tento čas každé pondělí jsme na drátě s někým z redakce týdeníku Respekt, které každý pondělí vychází, a dnes jsme ve spojení s redaktorkou Magdalenou Fajtovou, aby nám pověděla něco o posledním květnovém čísle tohoto roku. Dobré ráno, slyšíme se?
1: Dobré ráno, ano.
0: Skvělý, tak nám povězte, co se můžeme všechno zajímavého dočíst v novém čísle, nebo ne všechno, ale nějaký takový přehled.
1: Moc ráda. My máme tentokrát číslo, myslím si, hodně tematicky pestré. Už jenom vlastně obálka nebo tematický text, který napsal Marek Švehla, tak se věnuje velmi čtivě a vlastně i podrobně, přestože tak čtivý událostem, které se odehrály před 80 lety. A snaží se odpovědět na otázku, proč si v roce 1946 Češi vybrali, nebo Čechoslováci vybrali komunisty. Je to popsáno, myslím si, opravdu velmi zajímavým stylem. Já jsem, když jsem to začínala číst, tak jsem si říkala, že si vlastně neumím představit, jak by se tady tohleto téma dalo popsat. Zajímavé i pro někoho, koho třeba tady tohleto otázka úplně nezajímá, ale Markovi se to povedlo, takže určitě doporučuju. My se kromě toho samozřejmě v komentářích věnujeme i aktuálním událostem, třeba i právě uplynulým víkendovým událostem v Brně, kdy tady proběhl členů sudetoněmecké regionální organizace, a jsou tam i komentáře, které se zabývají zahraničním děním, třeba i návštěvu Donalda Trumpa v Číně a tak dále. Kromě toho bych vás moc ráda pozvala na rozhovor, kterým jsem tentokrát dělala já, a to s americkým historikem Timothym Snyderem. Je to, my jsme neměli moc prostoru, takže jsme se spíše než o konkrétní politice bavili o takovém jako způsobu, jak zvládat nápor, každodenní nápor událostí ve světě, ale i v domově. Hodně jsme se bavili o tom, jak se dá zdorovat, řekněme, té depresi, která na nás padá ze všech stran. A měl takový vlastně docela zajímavé tipy, jak tomu předcházet. Myslím si, že to je docela inspirativní. Mě to osobně hodně zaujalo, takže doporučuji ke čtení. Kromě toho určitě zajímavá témata bíjí naše sekce Kontext. Třeba Eva Sokolníková, což je nová kolegyně, tak napsala velmi zábavný a zároveň vlastně hodně řekněme symptomatický text o tom, jak se řeší v Česku nízká porodnost, a odstartoval ten text takovým jako jednáním, které toho se účastnil třeba Andrej Babiš a nebo Ivana Tykáč, a je to opravdu velice řekněme jako obrázkovým obrazovým způsobem popsaná česká realita toho, jak se mluví o různých tématech, jaký vliv na třeba právě debatu o porodnosti mají různé organizace od Aliance pro rodinu až po řekněme nějaké zajímavé organizace různých bohatých lidí, miliardářů, třeba Ivany Tykáč, jejího manžela. Kromě toho hodně zajímavý text napsala Klára Zanga o tom, že přestože mladí lidé mají teď tak jako typicky méně sexu než třeba před 30 lety, tak přesto se vrací různé pohlavní nemoci, jako je kapavka nebo HIV. A mě hodně zaujal text Petra Horkého, který psal takový trošku osobně laděný text o tom, jakou knihu teď čte své dceři, a je to kniha o takovém jako králíkovi, který se jmenuje Putkin, a v podstatě je to hodně podobné, nebo připomíná to v něčem trochu Pána prstenů a Hobita, a zároveň je to vlastně dětská kniha, která ale dokáže zaujmout i dospělé, a Petr se tam vyznává z toho, že přestože běžně to čtení není pro něj třeba úplně to nejzáživnější, tak teď se opravdu hltá s tou dcerou úplně stejně a těší se na každé další večerní čtení před spaním. A to je jenom takový jako výsek toho, co máme v čísle. Určitě doporučuji podívat se i do obsahu a věřím, že si v tom každý něco najde.
0: Skvělý, děkuji moc krát. Taky věřím, že řadu posluchačů, posluchaček to nalákalo na koupi nového čísla, a děkujeme vám a zase nikdy naslyšenou.
1: Taky děkuji, mějte se hezky.
0: Taky.

0: Rádio 1, dívka s kytarou.
1: Před chvíli nám dohrál kanadský producent z Toronta, který si říká Luke Man, track s názvem Early z jeho nového alba SD3.
2: Rozmok za tlžný rolety a proto pořád si žijeme, bez tě zvrát, co jsi ve vládě.
1: No a teď si pustíme píseň s názvem Suděti od tříčlenné studentské kapely z Teplic, kterou tvoří Veronika, Cecilia a Tadáš Raucety, který zároveň funguje i jako solo umělec. Nefunguje, ale vystupuje a tvoří.

Můj čas se tu dnes pomalu chýlí ke konci. Rozloučím se s váma posledníma dvěma trackama, rapovýma trackama. Tohle je New Yorkská Princess Nokia, Blue Velvet. Princess Nokia vystoupí 8.6. za dva týdny v pražském klubu Lucerna Music Bar. No a následně zazní horká novinka od jihlavského rapera Isami Mario, Sorry Bro, který vydal nové album, které se jmenuje Issa Tunes 2 se svým kamarádem a producentem Humlou, kterou můžete znát taky jako člena jihlavské party 58G. Mějte se krásně, krásný start do nového týdne. Opatrujte se a nejpozději za dva týdny zase naslyšenou. Ahoj. Jo, a když tak tracklist toho, co jsem dneska pouštěl, najdete na webu Rádia 1, je tam i odkaz na můj osobní Spotify, kam dávám občas i tracklisty v podobě playlistů, tak můžete sledovat a je to vlastně takový archiv toho, co pouštím.

0: jedno.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji všechny příležitosti, které využíváte pro své cesty. Lenka vám dá určitě nějaký vhodný tip.
3: O tom, že Tunisko patří mezi naše nejoblíbenější destinace, není pochyb. Tato rozmanitá země má stále co nabídnout, od odpočinku na písčitých plážích až po dovádění na tobogánech hotelových rezortů s all inclusive. Můžete navštívit tradiční trhy nebo se vydat na Saharu a zažít jízdu na velbloudech tak, jako beduíni. Rodinám s dětmi doporučuji návštěvu Djerba Explore Parku, který je koncipovaný jako takový tradiční skanzen. Jehož součástí je i krokodýlí farma, která je domovem více než 600 krokodýlů. Dovolenou můžete vybírat mezi Tuniskou pevninou nebo ostrovem Djerba. A proč nevyužít momentální letní last minute nabídku? Do Tuniska vás VUJA a Tuniský národní úřad pro cestovní ruch.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz. Jasněťka.
4: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu rychlostí blesku. Pum.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
8: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
7: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
8: A co si ještě přibalit až 40 000 na ruku?
7: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
9: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
10: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Radio 1.
11: Reklama na Radio 1. Come on, baby. Light my fire.
12: Zpomal se, Káči. V jedno mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
11: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
12: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam,
13: dam. Je 9 hodin ráno a krásné pondělní dopoledne vám přeje od mikrofonu Rádia 1 Ellen. Strávíme společně následující 3 hodinky, tak vám přeju nejenom hezký start do tohoto týdne, ale i příjemný poslech Rádia 1. Stop.

Dozněl nám Fink, skladba Looking Too Closely, album Heart Believer z roku 2014. Předtím skvělá Tkaj Majdza a cover skladby Pixies Where Is My Mind. No a před námi jsou Yes Sayer a I Am Chemistry.

0: reklama Rádia 1.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
3: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
5: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně je přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
9: Carglass opraví, Carglass vymění.
10: Reklama na Radio 1.

0: Řede, no to jest a jejich aktuální letošní deska News from Planet Zombie a skladba X-Ray. Předtím jsme se vrátili v čase s Editors a skladbou Ballads, a to o nějakých 11 let zpátky k debutovému albu The Black Room. No a na začátku to byl taky aktuální kousek Vince Staples a Blackberry Marmalade.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and Pan African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King, Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

před 20 lety vyšlo tohle skvělé album Orchestra of Bubbles, kolaborativní studiovka Ellen Alien a Aparáta. A my jsme si z ní hráli skladbu Leave Me Alone. Předtím naopak novinka od Julie Nico, Julia Nico a RS, I'm Everything. A aktuální kousek je před námi Young Lean a Skrillex featuring Blady a Echo 2K, Summertime, Blood.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se strýčkem Míšou.

0: posloucháte Rádio 1. 9 hodin 52 minut dozněla nám Rosália, její třetí studiovka Motomami, která vyšla v roce 2022. My jsme si hráli skladbu La Fama, ve které si zaspíval The Weeknd. Předtím to byly The Roots a jejich devátá studiovka How I Got Over z roku 2010 a skladba právě titulní How I Got Over The Roots featuring Dice Raw. No a na začátku projekt Marka Everetta Eels a album The Deconstruction z roku 2018, ze kterého jsme si hráli Bone Dry.
1: Reklama Rádia 1.
2: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na dek.cz.
5: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
6: Pak přijeďte do AutoESA.
5: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
6: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
5: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
7: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
8: Rodinný den na výstavišti.
9: To je odpoledne plné zábavy,
10: hudby,
9: sportu
10: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
9: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
10: Čekají vás workshopy,
9: sportovní aktivity,
10: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
9: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
10: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
9: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
11: Reklama na Rádio 1.

dřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

0: rodíš se v paprscích světla. Záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil. Čeká na tvoje činy.
1: Uprák pokřtí svou čtvrtou studiovku Soundtrack už pozítří v Paláci Akropolis. Velký koncert s hosty, s Pavlem Bořkovec kvartetem. No a samozřejmě potom i večírek po koncertě. Hlas MCO Skyverge bude znít ještě v našem společném setu a potom zahrají Busby's Sound System. Tak doražte, těšíme se na vás.
2: Kulturní servis.

Vietna. Svátek mají Violi a my se velmi stručně v téhle části podíváme jen na galerie a program Rádia 1, galerie Tereziánské křídlo Pražského hradu, Czech Nature Photo, Rock Café, Jiří 231, Climate Revolution, čítárna Unijazz, Svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. Kaštan, scéna Unijazzu, Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest, Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní, galerie C12, Fashion Grain, galerie umění Karlovy Vary, výstava obrazů Romana Franty, Outside, Inside, galerie Panská 1 v Českých Budějovicích, Krištof Kintera, velkoformátové a limitované printy. Na Rádiu 1 v 18 hodin Big People, v 19 hodin CD Nonstop dnes z Vesky a album Grace Days, ve 20 hodin Eshoes, v 21 hodin Hudba za dobrou práci, ve 22 Inkubátor a ve 23 hodin Jazz a Fusion.

0: Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire. Lick my legs, I'm on fire. Lick my legs of desire.
1: V čase jsme se vrátili s druhou studiovkou PJ Harvey, Rid of Me. Hráli jsme si s ní právě tu titulní skladbu, a to do roku 1993. Předtím Placebo for What It's Worth. Placebo vystoupí 15. listopadu v Praze ve sportovní hale. No a na začátku nejoblíbenější skladba na přetlak a odreagování Archive a album Noise téhle výborné londýnské party. Je to jejich čtvrtá, nebo byla to jejich čtvrtá studiovka, je to jejich čtvrtá studiovka, vyšla v roce 2004 a my jsme si hráli skladbu Fuck You.
2: CD Nonstop. Za Chillwave elektronickým projektem West Sky se skrývá už téměř dekádu venezuelský producent žijící v Barceloně Javier González. Jeho čtvrté album Grace Day si vydal v roce 2024 a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: Dosněli nám The Verve a Love is Noise, předtím Jane's Addiction a I Know Right.
1: Reklama Rádia 1.
2: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Před kapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
7: Rodina je na

0: V prvním místě stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
1: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
0: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
2: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
4: Reklama na Radio 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, hned budeme soutěžit, jen řeknu, co nám dohrálo. Hráli jsme si Disclosure, Anderson Cup, Anderson Park, No Cap a pak to byly fakt Buttons a Surf Solar. No a v 10 hodin 36 minut je tady naše soutěž. Soutěžíme s kulturním létem a to je docela velký.

protože samozřejmě kromě vstupu na ten konkrétní festival můžete vyhrát spoustu dalších věcí. Máme tu druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí zde například Death of the Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktorina jezera, Oguya, Ningo, Mario Lucio and the Pan African Band z Cape Verde a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí další muzikanti z Mali, Guineje, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací najdete samozřejmě na respektfestival.cz. No a vy můžete vyhrát dvakrát lístek na Respekt festival. Voucher v hodnotě 500 korun od Rockspring, crossbody tašku od české značky Brasy, pokerové karty a deskovku od Pjatníka, audioknihu od vydavatelství One Hot Book, zápachu odolné ponožky od pod 7 kilo, poukaz na 350 korun od Kava.cz, ergonomickou podložku pod myš od Connected. No a na co se vás dneska ptám? Připomenu ještě telefonní studio, telefonní číslo do studia je 210-323-919 a já se vás ptám na toto. Na Respekt festivalu vystoupí také hudebník Vasim Halal. Z jaké země pochází bubeník, který s ním hraje v kapele? A vybírat můžete mezi Rumunskem, Bulharskem a Libanonem.

0: Halo, halo, tady Rádio 1, tady Helen.
1: Ahoj, tady Milan.
0: Ahoj.
1: Zkusil bych Libanon.
0: Zkusil jsi Libanon. A hele, jsi celkem zkusil to dobře ve smyslu, protože Wassim Hallal je libanonsko-francouzský hudebník. Mě by to taky asi napadlo, ale jeho bubeník z Libanonu není. Tak mi to mrzí. Je mi to líto. Díky za zavolání. Měj se. Ahoj. Halo, halo. Rádio 1, Ellen na druhý pokus. Je tam někdo? Halo, halo. Tady Rádio 1, tady Ellen. Slyšíme se?

0: Rádio 1, tady Alen.
1: No ahoj, tady Kuba.
0: Ahoj Kubo, tak povídej.
1: No ale je to buď Bulhar nebo Rumun, víš, co tam byly ty možnosti.
0: Tak je to tak, přesně.
1: Já zkusím, tak Rumuna zkusím.
0: Zkusil jsi Rumuna. Kubo, co na to říct, že jsi to usnadnil tomu třetímu volajícímu, pokud dával pozor a poslouchal. Je mi to líto, takhle to je prostě nastavený, je mi to fakt
1: jasný,
0: líto.
1: Chápu.
0: Díky,
1: pojde.
0: Ahoj.
1: Tak jo, měj se, ahoj.
0: Halo, halo, tady Rádio 1, tady Alan.
2: Halo.
0: Ano.
2: Halo, ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj Tomáši.
2: Tak já Bulharsko, no.
0: Ty dáš Bulharsko. Ty jsi to měl hodně těžký, veď, po těch dvou lidech, který
2: no,
0: zavolali předtím.
2: No, chtěl jsem dát Libanon, ale teď mi pomohli ty kluci, no.
0: Pomohli ti, veď.
2: Takže super.
0: No, tak gratuluju a trošku toho tvýho štěstí by si zasloužili i oni dva, ale je to tak, jak to je. Já ti moc gratuluju k výhře, nejen vstupu na Respekt Festival a zůstaň prosím tě na telefonu, aby jsme se domluvili už mimo etéry, jo?
2: Super, díky, tak

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
7: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Egnois, Loutky bez hranic, Nauza orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Placebo, britská legenda, je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
10: Reklama na Rádio 1.

Gold Tax SOS Bass Remixu. Předtím to byly Al Jay a Dissolve Me. A ještě předtím Air a Sexy Boy.

A konečně pátá novinka. Loa Kuhn a skladba Distorted Moves. Distorted Moves. Distorted Moves. Chtěl forever můj blues. Chtěl koupit naše téma. Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinylové album A Trip of Being od kapely Noisy Pots.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Do roku 1997 jsme se vrátili z Depeche Mode a skladbou Useless, předtím taky vlastně jedna vzpomínková, to Joy Division a Love Will Tears Apart. No a ještě předtím krásná věc od Daughter, Be On Your Way.
1: Reklama Rádia 1.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
4: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
7: Mezi ploty! Více!

0: boty, vstupenky jen do vyprodání zásob. Generální partner Innogy, oficiální partneři Telling, Matony a krmiva pro packy. Za podpory Rádia 1.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Reklama na Rádio 1.

0: terrible news.
1: Okay.

0: Ani se nechce věřit, že skvělá třetí studiovka Uncle War Stories vyšla už před 19 lety. My jsme si z ní hráli skladbu Burn My Shadow, které si zaspíval Jan Aspory. Předtím aktuální kousek od Fuck Hookers, Play Me. No a ještě předtím Hercules and Love Affair a Controller, skladba, ve které si zaspíval frontman Horrors Faris Badwan. 11 hodin 46 minut a vy asi tušíte, co to znamená.
1: Kulturní servis.

filmy, divadly a taky programem Rádia 1. Koncerty a tančírny, Jazz Dog v 21 hodin, Camoro, Reinhardt, Synthy, Jazz Ensemble, Klubovna Povaleč, 19.30, The Cosmic Deed a Noumite. Filmy Kinopilotů v 18.20, 4 matky ve 20.20, Ďábel nosí Pradu 2, Edison Film Hub 16.30, Ďábel nosí Pradu 2, v 19 hodin Solo Mama. Kino Světozor ve 20 hodin, Hranice věrnosti, Kino Dlabačov 18 hodin, Ovce žerou první a ve 20 hodin Šampion. Kino 35 v 18 hodin Má vlast. Divadla Palác Akropolis v 18 hodin divadlo Nie, píseň o tom, co se ztratilo. Divadlo v Řeznické v 19.30 Falešná nota. Divadlo v Celetné v 19.30 Fyzikové. Divadlo La Fabrika v 19.30 Moment in Time. Divadlo Bravo v 19 hodin Konkurs. Divadlo pod Palmovkou v 19 hodin 294 Statečných. Divadlo v Dlouhé v 19 hodin Zlaté město. Švandovo divadlo v 19 hodin Happy End. Kolonce ostatní je Camp, kde se koná od 17 hodin Closing Party, Stavba povolena. Na Rádiu 1 v 18 hodin Big People, v 19 hodin CD Nonstop, dnes ve Sky a Grace Days. Ve 20 hodin Eshoes, v 21 hodin Hudba za dobrou práci, ve 22 hodin Inkubátor a ve 23 hodin Jazz a Fusion. No a je 11 hodin a 49 minut, což znamená, že se s vámi musím pro dnešek už rozloučit. Trošku nostalgicky dnes, poslední pondělí, kdy vás tady takhle zdravím od mikrofonu Rádia 1. Musím uznat, že shodou okolností za těch 26 let na rádiu jsem si užívala několikrát ty dvojí směny a jsem za to šťastná a vděčná. Pak zase vždycky přišel moment, kdy bylo třeba

Vy obě směny, když Dan si původně přál, abych po něm převzala pátek, tak nakonec to vyšlo tak, že jsem mohla vysílat i v pondělí. A teď je zase potřeba uvolnit místo mládí, takže nevím přesně, jestli tady budete tohle dobou slýchat Joffy, která o tuhle směnu dost stála, anebo jestli tady budete slýchat někoho úplně nového, neoposlouchaného, bude se tu třeba ozývat nějaké čauko tu pauko nebo něco podobného. Každopádně věřím, že věci jsou tak, jak mají být, a moc se na vás těším samozřejmě v pátek. Tenhle týden se na vás možná těším i v Akropoli, pokud dorazíte na křestu Prák. A moc díky za všechny ty pondělní palce. Užila jsem si to s vámi moc. Mějte se dobře, loučí se.

ode mě ještě do konce hodiny Bicep, kroma One Two Tanks, Two Gorillas, Damaskus, skladba, ve které hostují Omar Suleiman a Yasin Bey. A na závěr to budou Rockers Hi-Fi a Transmission Central v TV Corporation remixu.

0: Reklamaráde a jedno.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 tisíc vozů s garantovanou jarní slevou až 100 tisíc korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
6: Zdar, tak co včera?
7: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
6: A přes co máš televizi?
7: No normálně, přes anténu.
6: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
7: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
6: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. SledováníTV.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
8: Pan Floex se svou družinou, pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May, USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes, High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helvštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
9: Reklama na Radio 1.

5. června vyjde nová deska tomuhle americkému raperovi, který si říká, respektive se tak jmenuje, Vince Staples. Deska se bude jmenovat Crybaby a tohle je nejnovější single z téhle nadcházející desky, jmenuje se White Flag. V krásném videoklipu přetírá americkou vlajku na bílo a zpívá o policejní brutalitě v

0: nás budete mít.
1: No a moje jméno je Žofie a budu vám pouštět písničky až do třetí odpolední. A to hlavně všechno, co vyšlo za poslední týden. Stejně jako tenhle track.

0: Rádia 1.
1: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
2: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby bylo slunce vždy pod kontrolou. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: Reklama na Rádio 1.

Tenhle krásně nakřáplej hlas, to už je londýnský hip-hopper, který se říká UG. Vydal v pátek nový album, to se jmenuje Telemundo Remedies. Na featu můžeme slyšet krásný sametový vokály zpěvačky Jenny. Track se jmenuje Insomnia K.

belgicko-australský umělec, říká si Genesis of Wusu. Velmi experimentující se svým zvukem na pomezí funku, punku a hlavně rapu. Týden zpátky mu vyšel tenhle track Hellstar a vy ho budete moct slyšet i u nás v Čechách, a to ve středu 10. 6. na Rock.

Podle tohohle velmi specifického zvuku určitě poznáváte francouzského trip-hopového pioníra Trickyho. Tohle nejnovější single z nadcházející desky. Skladba Because I Don't Know. Album se bude jmenovat Different When It's Silent. Vyjde až v červenci 17. a to na jeho vlastním labelu False Idols. No a bude to jeho první album po dlouhý době, asi tak po 6 letech, co vydával pouze jako doplňující artist, umělec na cizí produkci. Tady na té písničce, na téhle skladbě zkrátka, můžete slyšet i krásný falzeto vokalisty Mitche Sandersa, který je z Bristolu. No a Trickyho taky budete mít šanci vidět 7. června, což je neděle.

jako předkapelu bude mít Martu Zlakovskou, s kterou vydával právě svý poslední věci v minulém roce převážně. Takže předpokládám, že budou vystupovat i spolu. Kdyby vás zajímalo, co si hrajeme od té 12. hodiny, tak na stránkách Rádia 1 průběžně doplňuju tracklist. No a za pár minut už se můžete těšit na soutěž.

ještě trošičku trip-hopu. Tohle je Archie Fairhurst, známý tak jako Romare. Britský producent a DJ, kterýho jste mohli slyšet

a vyjde 26. září. Tohle je taková malá ochutnávka Computer Love. O fascinaci lidstva technologiema a umělou inteligenci.

Je to tak, máme tady soutěž. To tentokrát je s poetickou mapou Prahy. Básnířka města Prahy Anna Beata Háblová ve spolupráci s Praha, město literatury a IPR Praha spouští projekt Praha poetická. Projekt je otevřený široké veřejnosti a funguje jako interaktivní mapa, do níž může každý přidat své poetické místo. Ať už půjde o významnou lokalitu nebo nenápadný kout města. Zapojit se můžete na stránkách www.prahapoetická.geoportalpraha.cz. Telefonní číslo k nám do studia je 210 323 919. Love you forever. Love you forever. Nápovědu dáme až třetímu volajícímu. Kdo jste dobře poslouchal, tak určitě budete znát správnou odpověď. Výhrou budíš dvě knihy spisovatelky Anny Beaty Háblové s podpisem autorky.

0: Halo, halo, první volající, tady Rádio 1.
1: Aleš.
0: Ahoj, Aleši.
1: Zdravím.
0: Ahoj.
1: Ahoj. A odpovídám, ta webovka je prahapoetická.geoportálpraha.cz.
0: No, perfektní, tak super, vyhráváš dvě knihy, dával si pozor.
1: Bezvadný, děkuju.
0: Tak super, tak mi vydrž ještě chviličku na drátě a domluvíme se co a jak ohledně předání a moc gratuluju.
1: Dobře, děkuji.
0: Zatím.

0: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
3: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
4: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
3: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
4: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
3: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější karesít KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Před reklamou jsme si hráli asi 4 dny starý track Pop Pop od Channel Trese, skvělýho newyorského producenta, který tvoří taneční hudbu, která připomíná elektronickou hudbu 90. let, kterou obohacuje svým sexy hlasem.

Tohle je můj oblíbený Joe Goddard, který se dal dohromady s londýnskou vizuální umělkyní a raperkou Thalia Blue.

0: krásnému počasí.
1: Kulturní servis.

A máme tady taky 13. hodinu a to kulturní servis. Pro den 25. května pondělí. Všem violám, které mají dneska svátek, přejeme všechno nejhezčí. A mrkneme se spolu na sekci galerie. V tereziánském křídle Pražského hradu je výstava Czech Nature Photo. V Rock Café výstava Climate Revolution od Jiřího 231. Čítárna Unijazz svět jinýma očima, výstava obrazů umělců na spektru autismu. A v Kaštanu scéně Unijazzu Marcel Bárta, Meotary a kresby z cest. Chvalský zámek, cesta kolem světa za 80 dní. Galerie C12, výstava s názvem Fashion Grain. Výstava obrazů Romana Franty Outside Inside je v galerii umění Karlovy Vary. V galerii Panská 1 v Českých Budějovicích. Krištof Kintera, velkoformátové limitované printy.

U nás na Rádio 1 je od 18 hodin pořad Big People, 19 hodin CD non-stop, tentokrát s albem Grace Days. Od Vesky nebo Vesky, jsem si jistá. Ve 20 hodin potom pořad Eshus, 21.00 hudba za dobrou práci, v 10 hodin pořad Inklubátor a v 11 hodin Jazz a Fusion.

kolik Jake Stewart, a.k.a. 1-800-GIRLS, producent a DJ z Londýna. Před týdnem vydal nový album Love,

Tohle je duo Over Mono, který vystoupí 6. až 8. Nevím, který den přesně to bude, na festivalu Popmese v Brně. 6. až 8. srpna.

17 hodin a 18 minut. Tohle je skladba I Feel So Free z nadcházejícího alba od Madony, Confessions No. 2. Ovšem je to Energy Mix od jeho korejský producentky a DJky Peggy Gou.

0: jakoby devadesátkový nudisko.
1: Oh, it all started like this.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Utečte před horkem do regionu Tenengau. Rozmanitost a osvěžení nabízí 34 výletních cílů. Poznávejte přírodu a ochutnejte tenengauský sýr přímo na salaši. S kartou pro hosty získáte slevy a děti mají vstup zdarma do světa soli nebo na lanovky. Objevte rozmanitost Tenengau. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
4: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated. 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Placebo přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hudebně divadelní piknik Habrovka už brzy. Vystoupí Oskar Hák, Ignoise, Loutky bez hranic, Nauza, Orchestra a mnoho dalších. 5. a 6. června, kousek od metra Budějovická. Stačí málo, stačí přijít. Vstupenky a více informací najdeš na www.habrovka.cz. A vezmete mě sebou.
7: Reklama na Radio 1.

Tohle je první solo track tohoto roku od DJ Koceho, berlínského producenta a DJ, jak už sám název napovídá. Track se jmenuje Spiralen. A má celých krásných 7 minut 17 vteřin. Brzy vyjde nový album, a to v červnu 12. přes jeho label Pampa Records. A prej tam najdeme mnohem víc takhle dlouhých tracků. Za chviličku už nás čeká Philip Gordon.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: 1.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Chataříte? Nechataříte? Umělecko-průmyslové muzeum v Praze vás zve na výstavu Chata – fenomén ve světě architektury. Základem expozice jsou fotografie kurátora Adama Štecha, které pořídil během svých cest za chatami po Česku i světě. Prázdniny na vysněné chatě u nás zažijete s jistotou. Výstava potrvá do 13. září.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Vychází nová revue prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revueprostor.cz nebo send.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.

Před chviličkou nám dohrálo Moses Yofi Trio, nejnovější skladba Chasing Light. No a tohle je ukázka z nového alba Music for Existing od skvělého elektronického umělce, který se říká Martin. Ukázka z alba When the Sleeper Wakes. No a za chviličku vás čeká taky slíbený rozhovor, a to o letním cyklu výstav v Trutnovské galerii EPO 1. Takže zůstaňte naladěni.

0: Druhá odpolední hodina odbyla a s ní už tady máme i avizovaný rozhovor. Trutnovská galerie EPO 1 minulý čtvrtek zahájila vernisáží letní výstavní cyklus a my si o něm budeme povídat s kurátorem a ředitelem galerie Janem Kuncem. Ahoj, zdravím.
1: Ahoj, ahoj.
0: Kuncem, promiň, samozřejmě jsem to popletla.
1: Nevadilo by to.
0: Ahoj, zdravím tě a vítám tě u nás. Já jsem se na začátek chtěla zeptat na ty tři výstavní velmi vlastně odlišní projekty, které se odstartovaly minulý týden, jestli bys nám je mohl nějakým způsobem lehce představit a třeba nám říct, co je spojuje, nebo jaká je myšlenka za spojením právě tady těch tří výstav?
1: No, já bych to uvedl tak, že se vždycky snažím dávat dohromady velmi různorodé výstavy, protože EPO je obrovská galerie, má to 3400 metrů čtverečních a myslím si, že ti lidi, návštěvníci, by u jednoho tématu nebo u jedné vizuality nechtěli zůstávat tak dlouho, takže většinou sáhnu po dost odlišných projektech. Ten hlavní projekt, nebo projekt, který je v tom našem největším výstavním prostoru, což je turbínová hala, bývala, tak ten se jmenuje Neokosmos, je to od sochaře jménem Pavel Holeček a jsou to vlastně, celé je to ponořené do tmy, je to taková výstava vesmírná. Všechny ty objekty, které tam jsou, jsou kinetické, zvukové a světelné, které se vlastně hýbou, mění se vlastně z těch, já bych řekl, skoro entit a rostlin se generuje analogově takový chilloutový zvuk, je to kontemplativní výstava. Potom je výstava v rozvodně dvě, ta se jmenuje Vzpomeň sobě, že není všechno štěstí, je od Vladimíra 518 a ta zase tematizuje památníčky. Možná pro mladší generaci je to něco, co už jim nic neřekne, ale byly to takové knížky, kde vám kamarádi nebo rodinní příslušníci psali nějaké vzkazy tak, nebo citáty, občas nakreslili obrázek a tuhle výstavu připravovala jako kurátorka Denisa Václavová a krásně o tom napsala, že to vlastně ty památníky byla taková sociální síť minulosti, protože jak my si používáme ty sociální sítě a píšem si tam různé vzkazy, tak i tady jako bylo nějaká chuť něco zaznamenat, bylo tam datum, bylo tam něco vážného, jako vzpomeň si, nebo až už tady nebudem, až se nebudeme znát, tak tady tohle jsem ti chtěl vzkázat, tak tady tahle výstava je hodně zajímavá, jsou tam vystaveny nejen ty památníky, Vladimír vyzbíral, myslím, snad 300 památníků a ty nejstarší jsou z roku 1888 až do současnosti v podstatě a ty památníky jsou tam jako inspirační zdroje a v dalších dvou takových částech výstavy už jsou Vladimírovy malby a grafiky přetavené na základě tady těchto památníků. Když se na to člověk dívá pořádně, tak tam zjistí vlastně i odkazy na nějaké obrázky z těch památníků. A poslední výstava, kterou tam máme, se jmenuje Rekreace, ne Inspirace, ale je inspirovaná takovým tím českým létem. Takovým tím, co už vlastně přehlížíme, ale jak my Češi jsme národ chatařů a chalupářů, tak je tam hodně chatiček i jako objekty, i jako fotografie, i jako videa. Jsou tam takové symboly, které přehlížíme, ale máme spojené s létem nebo s cestováním na dovolenou, takové ty stromečky do auta voné a takovýhle věci. Je to vlastně rekreace, odpočinek přetavený do nějakého vizuálního kódu. Tak tohle jsou ty tři výstavy, které teďka máme v EPO.
0: No, jestli se můžeme vrátit ještě k té první, kterou jsi zmínil, my jsme možná neřekli, že EPO 1 je v prostoru bývalé elektrárny, ty už si teda zmiňoval ty konkrétní prostory, takže snad se posluchači dovtípili, nicméně zajímalo mě, jak vlastně funguje ta výstava pana Holečka s tou samostatnou budovou elektrárny, jak s tím pracuje, s tím samotným prostorem, jestli se to
1: ten
0: dá
1: prostor,
0: říct.
1: My tu turbínovou halu ona má 20 metrů na šířku a 69 metrů na délku a 19 metrů je vysoká, takže je to opravdu obří prostor. Na výstavy je v České republice málo kde obdobná velikost a my s ní pracujeme s tím prostorem hodně scenograficky, takže opravdu jsme tam vlastně zatáhli všechny žaluzie, vytvořili jsme tam v tom přicházejícím létě tmu a lidi tam vstupují opravdu jako ti kosmonauti na jinou planetu, takže vlastně i dveře jsou zalepené, nejsou tam teďka žádné průhledy, jenom otevřu dveře a už to na ně bliká, cinká, svítí, mění se.
0: Takže teoreticky by bylo jedno, v jakém prostoru to je, protože
1: bylo, ale jde o to, že u Pavla Holečka je to první výstava, kde je tolik děl vystavených, je to jeho největší zatím výstavní projekt. Já věřím, že i tahle výstava dokáže trošičku víc na něho upozornit, protože si myslím, že to je velice talentovaný jako tvůrce.
0: Mm-hmm. A když se přesuneme k Vladimírovi 518, ten je známý i mimo výtvarnou scénu, myslíš, že přitáhne nějaký jiný typ publika, než třeba chodí do galerie současného umění?
1: Jsem si tím naprosto jistý. Mm. Vladimír má jako svoje fanoušky, svoje obdivovatele a vlastně reálně vím, že to tak je, protože na to generuje i na té síti, že jo, dneska všichni pracujeme s různými sociálními sítěmi a sledujeme tam ty čísla a vím, že ten Vladimír má strašně velký dosah a ukazuje se to už i teďka. A vím, že i na vernisáži byli lidi, kteří jako si řekli, tohle dělá Vladimír z PSH, na to to musím vidět.
0: Jasně. S tím jste vlastně i letos hodně pracovali, bylo to takový moto výstavy dostat lidi zvenku, mimo bublinu, trošičku do galerie, je to tak?
1: Já bych rád dostával lidi do galerie pokaždé mimo bublinu, jo? Proto děláme třeba projekty, které vytahují to umění do veřejného prostoru, půjčujeme velké sochy po celé republice, máme teďka několik soch, které se různě toulají v různých městech a navíc takhle, mě zajímají zvláštní projekty a Vladimír to sám vzpomínal, když jsme výstavu instalovali, my jsme se už na nějaké výstavě domlouvali strašně dávno, ale někdy ty věci mají dlouhou dobu, než se realizují a teď se to konečně stalo, on připravil tady tenhle krásný projekt pro EPO a já myslím, že se to opravdu moc povedlo a má to přesah. Není to jenom přesto, že ty jeho malby tam hrajou ten prim, nebo to největší médium, tak to, že to vychází z té paměti cizích lidí, to je jako krásné a lidi se tam můžou začíst do těch otevřených památníčků a přečíst si vzkazy lidí, kteří už dávno tady nejsou. A pořád je tady i v té minulosti, i v té naší současnosti je to, že vlastně chceme po sobě zanechat nějakou stopu, chceme, aby na nás někdo myslel, aby jsme nebyli zapomenutí úplně.
0: Zároveň je to vhled do něčeho hodně intimního, soukromího.
1: Přesně.
0: A když se mrkneme ještě na tu poslední výstavu, na tu rekreaci, jak komunikuje ta výstava nějak s tím regionem Krkonoš, jak moc je to, jsme v Trutnově, zajímá mě třeba, jestli má on sám nějaký Ondřej Mestek vztah ke Krkonoším, nebo jestli je to celorepubliková výstava.
1: Ondřej Mestek má velký vztah ke Krkonoším, nevím, jak to
0: Krkonoš.
1: Je.
0: Krkonoš.
1: Ke Krkonoši. Je to lyžař, je to sportovec, takže má rád hory a jedno z jeho velkých témat jsou právě lyžaři a zimní krajina horská, ale to jsem tam moc neakcentoval na té výstavě. Spíš jsem chtěl trošičku něco jiného. Chtěl jsem to léto, takže všechny jsme ty lyžaře odsouvali jinam. Mě vlastně pro tu výstavu už roky hledám vždycky něco specifického. U Ondry to bylo, že přišel s takovýma modelama, s takovýma chatkama, které přetavil v nějaké klenoty a na základě toho jsme tu výstavu udělali a pak i vlastně z ní udělal multimediální výstavu, protože jak jsem říkal, je tam zastoupené všechno a dokonce i čichový věm, protože jsme tam navěšili ty
0: stromečky,
1: ty wunderbaumy.
0: No a kdyby si měl shrnout, jestli nějaký třeba pocit, přesně jak říkáš, o který jsi se snažil, co by si zkrátka měli návštěvníci odníst z tady toho z návštěvy celé elektrárny?
1: Já myslím, že můžou si odníst všelijaké emoce a věřím, že ty pozitivní teda jenom, ale už to, jak jsem tam viděl na té vernisáži, my jsme měli ještě jednu akci těsně předtím, bylo tam trošičku méně lidí a jak jsem viděl, jak ti lidi na všechny ty výstavy reagujou, tak jsem byl z toho nadšený. U té, z té výstavy Pavla Holečka Neokosmos, skutečně tam si lehali na ty pytle, ty fatboje a chtěli tam prostě meditovat, ztrácet se, u Vladimíra, jako si opravdu sledovali, četli si ty památníky, dívali se, co, který památník odkazuje na kterou malbu a Ondry vlastně sledovali, co tam je a asi nějakým způsobem si uvědomili, jako že ta výstava odkazuje na věci, které jsou pro nás normální, všední a nezajímavé, ale tady jsou zmutněné do umění.
0: Paráda. No, tak přemýšlím, jestli třeba není ještě něco na programu jiného než tyhle tři výstavy do konce léta, až pod zimu vlastně.
1: No, my to máme do 4. října, jsme otevření specificky pátek, sobota, neděle, protože to těžiště těch našich návštěvníků jsou spíš...
0: Víkendovky,
1: chataři. Lidi z Prahy, co jezdí do hor na Broumovsko a do Krkonoš. A samozřejmě budeme mít komentované prohlídky, ty ještě nejsou vyhlášeny, jak z autory, tak i budu sám já dělat nějaké, ale ty jsou takové spíš do větší šířky, autoři budou mít vždycky o svojí výstavě a to všechno, samozřejmě webové stránky a sociální profily Galerie Epo 1.
0: Klidně můžeš zmínit, kdyby se chtěli...
1: www.epo1.cz a na Facebooku nás najdete taky a na Instagramu samozřejmě taky.
0: Tak moc děkujeme za představení letního cyklu a přejeme rekordní počty návštěvníků minimálně.
1: Krásně to říkáš. Já věřím, že budou.
0: Já si určitě taky přijdu podívat cestou do Malý Úpy. Tak jo, tak moc děkuju. Tohle byl Jan Kunze. Kurátor a ředitel.
1: Díky moc.
0: Galerie Epo 1. Ahoj, díky.

parádní nová zamlžená skladba Versailles Flow od producenta i vizuálního umělce ze Švédska, který se říká Blady. Najdete ho mimo jiné i na nejnovějším albu OK Lou, a.k.a. Oklu, francouzský zpěvačky a producentky, která vystoupí i na pop mese letos. Jinak jsme si hráli při rozhovoru Lorraine James, ukázku z jejího nového alba The Book of Self-Doubt. A další písničky, které vám teďka nadatlím do tracklistu, který bude k dispozici na stránkách Rádia 1.

0: history like Scooby Doo skin. Standing with a grimace in the middle of the swing, waiting for the sentence.
1: Reklama Rádia 1.
2: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Sýkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
6: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od lesa, koupí auto od Esa.
9: Popmese 2026. Einstürzen Center Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem.
10: Reklama na Radio 1.

0: Vladimíre! Nemůžeš už konečně vypnout to rádio 1?
1: Cože?
0: Sakru, nemůžeš!

0: Hitparáda Rádia 1.
1: Švédský rapper Young Lean hostuje ve skladbě Storm 2 od francouzského producenta Generation a jukněte také na epický videoklip této skladbě. Čerstvý single s názvem Upgrade od záhadného francouzského projektu Cut Face je tady jako novinka druhá. Nové album kapely Death Cab for Cutie vychází na nezávislém labelu Anti a my si hrajeme skladbu Punching the Flowers, což je druhý single z této červnové desky.

0: Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert kapely Košín. Ta vystoupí 11. června v areálu 7 v Holešovicích v rámci série Prague Open Air.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlo.

Máme 14 hodin a 33 minut, to znamená, že do konce mého vysílání zbývá asi tak půl hodinka. Já jsem si nemohla pomoct a i když vám každý týden pouštím největší novinky posledního týdne, tohle je to 1%, který je archivnější, v tomto případě sice pořád tento rok. Nicméně tohle je moje nejoblíbenější písnička z nejnovějšího alba katalánský zpěvačky Rosalii, který se jmenuje Lux.

tvoří takový indie pop s latinským latino vlivem, řekněme. V pátek vydala tuhletu

Dále bude následovat naše tady v Rádiu 1 velmi oblíbená newyorská producentka James Kay, kterou jste mohli slyšet na našich narozeninách Rádia 1 v Meat Factory. Skladba Say It Closely s Martinou Bastou.

Thank you.

0: Blíží se nám třetí odpolední hodina, to znamená, že moje směna je u konce. Já se s váma loučím tady tou krásnou pianovou skladbou od Tonyho Nyoku, což je britský skladatel a hudebník. Dělá takovou velmi experimentální hudbu, tohle je velmi nezvyklé. Na něj jmenuje se tahle skladba Etuda Number One. A Tonyho jste mohli slyšet ani ne... No, je to 15. o 10 dní zpátky v paláci Akropolis, kdy předskakoval dalšímu skvělému umělci Puma Blue. No a od příštího měsíce června mě budete moct slyšet od 9 do 12, taková malá změna. Takže se na vás budu těšit a na stránkách Rádia 1 už je k dispozici kompletní tracklist. Tak čau.
1: Reklama Rádia 1.
2: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
3: Mezi ploty. Více než 100 účinkujících na 10 scénách. 30. a 31. května. Divokej byl, Lucie, No Name a mnoho dalších. Přednášky a workshopy ve spolupráci se Zahradou pro duši a Centrem sociálních služeb Praha. Pod záštitou Alexandry Udženia, náměstkyně primátora hlavního města Prahy. Mezi ploty.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tudu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pff.
5: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
6: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
7: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Rodinný den na výstavišti.
10: To je odpoledne plné zábavy,
11: hudby,
10: sportu
11: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
10: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
11: Čekají vás workshopy,
10: sportovní aktivity,
11: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
10: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
11: Na akci vás zve hlavní město Praha a výstaviště Praha.
10: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstavišti.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: Everybody be cool. You be cool.
1: Radio Jedna.
2: Jenom pěkné dobré odpoledne, tady si Jany Mališí, posluchači Radio 1, všichni noví, staří, mladí, na sklunku či pod sklunkem. Nadále vás zdravím naší společné existenci, která nám umožňuje spoustu krásných věcí, jako například dýchat skrze ten vzduch, posílat vlny a ty vlny dokonce ladit. A naše ušní bubínky zase velmi složitým způsobem převedou zpátky na tu matematiku, ze které to celé vyšlo. No a pak se takhle navzájem hezky posloucháme. Mnozí k nám k tomu dodají takových krásných emocí. A když vy vezmete vůli a emoci, tak už jste v podstatě na počátku svobody tvoření. Takže si to tak zatvoříme, takové normální pondělní odpoledne, svátek má Viola, máme 25. května, vy posloucháte Radio 1, mé jméno je Krištof Königsmark, budu se o vás starat na sledující 3 hodiny. A nadále za mě budu reflektovat ten fakt, že je prostě horké letní odpoledne. A že svět může a nemusí zítra skončit. A že svět může a nemusí být zítra rájem. Všechno je to otázka vaší volby. A volby vašeho záměru.

příjemný poslech, to jsou London Electricity a jejich Final View from the Rooftops. Zpívá Sydney B. A za chvilku ještě spoustu další hudby. Od srdce i od hlavy, tak snad příjemný poslech.

0: zase klacky v kýblu. Pro starší z vás možná vzpomínka, pro mladší zase něco, co už je starého. Takže někde mezi tím, už je tomu přes 20 let. Téhle skladbě High Contrast, jeho debutová deska, ale myslím, že to byl i první byle úspěšný single Return of Forever. A návrat do věčnosti je vždycky fajn věc. A teď ale věčná potřeba sponzorů nás na 2,5 minuty odmlčí.
1: Reklama Rádia 1.
2: Pan Floex se svou družinou, pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Léto. Slunce. Plavky v KIK. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.

Nový single od slovenského projektu This Is Kevin se jmenoval The Oldest Story of Them All. Vy jste si ho právě doposlechli. Po čtvrté zůstaneme ještě chvilku v luhách československých. Tohle je čerstvé remixové CD kapely Sky to Speak, které vyšlo u Lightbox Ion. O remix skladby Trapped postaral se producent, který se říká Tatra Tank. 166 Traps Mix. A pak se podíváme na novou třetí dlouhohrající disku.

0: Tomáš Rendl jako Omnion a jeho třetí dlouhodobější deska Any Sidem. Tomáš tentokrát se sborem vystoupí 13. června na festivalu Art Torzo na Hradě Krakovec. Ještě si o tom dnes něco řekneme, možná i za chvilku.
1: Jedna reklama.
2: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
3: Ale už se nám to blíží, už se nám to blíží.
2: Co se blíží?
3: Aukce se blíží.
2: Jo, akce. Ale jaká akce?
3: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
2: Arthouse Hejtmánek.
3: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
2: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
1: Jedna reklama.

Dále jsou Taborští Kale a Exkaba Felit také jako pozvánka na příští sobotu 6.6., kdy se v malé obci Skřivaň kousek od Rakovníka koná malý festivalek Mezi lesy, jehož hlavními hvězdou právě Kale budou, takže doporučuji navštívit. Takový spíš akusticko ambientnější festiválek. Tohle je vzpomínka na Everlast, jeho skladbu I Get By pro všechny z vás, kteří jste rádi, že

My Goodbye Everlast. No, These Are the Ricks of the Times. By se na to dalo říct, jak o tom zpívá dvojice Luna Tractors na jejich desce The Missing Star, která byla oceněna jejich Broken Folk. Přivezou do Prahy již ve středu 3. června, pozor, ve Vile Štvanice, neopomeňte. A Luna Tractors poté také na festivalu Artorzo. A to už v pátek 12. od 5. odpoledne, tak...

Shirley Jefferson a Claire Le Couture, dvojice Luna Tractors, na dvou zastávkách v České republice, konkrétně 3. června ve Vile Štvanice, to doporučuji, solo koncert, a potom také 12. června na festivalu Arthurs na Hradě Krakovec. A tohle je kanadsko-liberijský Monrovia.

0: Reklama Rádia 1.
1: Léto začíná na zámku v Roztokách. Rodinný festival Léto na zámku s programem plného nevšedních zážitků pro malé i velké návštěvníky. Koncerty, workshopy, procházky z garden party, ale i večerní stand-up komedy. Přijďte si užít začátek léta do zámeckého parku v Roztokách o víkendu 12. a 13. června. V pátek koncert Fast Food Orchestra. V sobotu celodenní program završený kultovní českou stand-up komedy show Na stojáka. Kompletní program a víc info na webu Středočeské muzeum.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na Centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Pika, pika.
4: Objevte svět Pokémonů na vlastní kůži. Do OC Letňany přichází Poké Tour. Speciální pokémoní akce na oslavu Dne dětí. Hry, soutěže, burza, výměna karet a zábava pro celou rodinu po celý den. Poké Tour. Místo, kde se potkávají trenéři všech generací. A nejlepší zpráva? Vstup je úplně zdarma. V sobotu 30. května od 10 do 6 v prvním patře OC Letňany.
5: OC Letňany. Zábava a nákupy na jednom místě.
6: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
7: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
8: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
9: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Už jste se někdy koupali v moři bylin, květin, stromů a luk, minerálním jezeru, fantastických mochitech, moravském fryzante, skvělém jídle a laskavé péči? Výlet, kde všechny války a starosti světa zahodíte za hlavu. www.levandulovéúdolí.cz.
11: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
12: Carglass opraví, Carglass vymění.
13: Reklama na Radio 1.

Krásná přelínská deska. Japonský silent poet hostuje z Philadelphia Ursula Ruka Sending Rackets to the Moon. Máme 4 hodiny odpoledne, posloucháte Radio 1. Nyní čas uvolnit mysl, opustit všechny utkvělé a zaseklé myšlenky. Použít mentální mýdlo a provést hygienu.

Galeano, zeg eens keer voor. Wat kind of is your mind? Tohle už je ale také skoro 30 let staré. A proti tomu tohle by šlo předloni. Tu me hypnotizáš. Komplace, this is electric.

Thank you.

0: čerstvá novinka z labelu SK Records. Jak producent, tak label sídlí v Jižní Africe. Producent se říká Symphonic Deep. Vy jste slyšeli skladbu Fire. Fire. Při těchto suchách a vedrech pozor na ten Fire. Fire 16 hodin 15 minut. To znamená, že se za chvilku dozvíte, co vás čeká večer v CD Nonstop. A pak už poslední část kulturního servisu pro dnešní den.
1: CD Nonstop. Za Chill Wave elektronickým projektem West Sky se skrývá už téměř dekádu venezuelský producent žijící v Barceloně Javier González. Jeho čtvrté album Grace Day si vydal v roce 2024 a vy se vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Non-Stop.
1: Kulturní servis.
2: Druhé čtení druhé poloviny, ve které uslyšíte dnešní nabídku koncertů, tančíren, filmů, divadel. Pondělí 2552026. Alespoň tedy podle křesťanského kalendáře svátek mají v Čechách Violi. A z koncertu a tančíren můžete dnes můžete jít do Jazz Dokud na 9 hodin, tam v rámci festivalu Camoro zahrají Reinhardt Synthy Jazz Ensemble. Klubovně Povaleč od 8:30 zahrají kapely The Cosmic Dead and New Meat. Nebo New Meat, to už je asi jak kapele. Z filmu máme tu Kino pilotů, 18:20 film Čtyři matky a 20:20 Ďábel nosí Pradu 2. Edison Film Hub od 8:30, od 8:30, Ďábel nosí Pradu 2 a od 7:00 Solo Mama. V kině Světozor od 8:00 Hranice věrnosti. V kině Dlabačov od 6:00 Ovce žerou první a od 8:00 film Šampion. A v kině 35 od 6:00 Má vlast. Z divadel vás zveme do Paláce Akropolis, tam dnes již od 6 hodin odpoledne hraje divadlo Ně svoji píseň o tom, co se ztratilo. V divadle v Řeznické od 7:30 představení Falešná nota, v divadle v Celetné od 7:30 Fyzikové, v divadle La Fabrika od 7:30 Moment in Time, divadlo Bravo od 7:00 Konkurs, v divadle pod Palmovkou od 7:00 294 statečných, v divadle v Dlouhé od 7:00 Zlaté město a uzavíráme se Švandovým divadlem taktéž od 7:00 představení Happy End. Vydržíte v poslechu Rady 1 do 6:00 a Krištof od 6:00 Simon Saluk do Kuky s jejich pořadem o velkých klucích Big People. 7 hodin CD Non-Stop, jak říkal před chvílí Josef, album Vesky Grace Days. V 8:00 už dorazí Stříček Míša se svým pořadem Ešus. Kdo bude jeho hostem, vám sdělím v průběhu následující hodiny od 9:00. A nebo si to můžete najít sami na internetu, jako já to za chvíli udělám. Od 9:00 mám Stříček, pak hraje hudbu za dobrou práci, v 10:00 hodin pořad Inkubátor a od 11:00 Jazz a Fusion hodinka, tak jaký připravuje kolega Daniel Vojtišek. Nadále příjemný poslech s Radiem 1. Teď si trošku odskočíme do Kolumbie, konkrétně do města Putumayo, odkud tvoří kapela Grupo Palčukan, hudba a písně šamanů z Amazonských hor. Přijedou jí představit do Prahy, do Eitingenského paláce v Josefské 34 ve středu 17. června od 6:30 do 8:00.

0: Grupa Palčukan, 17. června na Malé Straně.
1: Reklama Rádia 1.
2: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Užijte si dva dny plné zábavy pro celou rodinu.
11: Už 29. a 30. května vás zveme do parku u OC Letňany
10: na akci Letňany nejen dětem.
11: Těšit se můžete na koncert kapely Voxel, Tobiase Freju,
10: pohádková divadelka i hudební vystoupení pro děti,
11: zábavné aktivity, vědomostní kvíz,
10: tombolu s dárky
11: a na závěrečnou oslňující dronovou show.
10: A to nejlepší, vstup na akci je pro všechny úplně zdarma.
11: Letňany nejen dětem. 29. a 30. května v parku u OC Letňany. Na akci vás zve městská část Praha 18 a obchodní centrum Letňany.
12: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
13: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
12: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
13: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její

Tohle je český producent Stanislav Pufler, který si říká Yogi Rules. Vydal společné IPčko s portugalským producentem, který říká The Echo. Navzájem si remixovali několik věcí a každý přidal jednu skladbu originální. Tohle je jedna z těch originálních Drifting Lights a Yogi Rules. Teď je čas pro všechny, kteří rádi někoho obvinují a hlavně na sebe. Tady je skladba o vině. To je spíš o obvinování. Blame. A islandská polovina dua Kiasmos Janus Rasmussen. Yeah.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.

0: Kulturní léto Rádia 1.
1: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktorii na jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. onehotbook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
0: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio1.cz.
2: A tohle v rámci pozvánky na Respekt festival, jakože se začalo kulturní léto. Tohle je dvojice od Okodo a Ogoya Nengo. Skladba Palaguma.

Tolik k Respekt Festivalu. Více, pokud tam dorazíte. Víkendu 12.00 se také koná festival Altorze. Na Hradě Krakovec je to poslední ročník, poprvé dvoudenní a zároveň poslední dvoudenní. Jedním z hlavních hvězd nočního provozu, teda polonočního, bude portugalská dvojice Zen Baboon, kteří jsou autory Ošala remixu. Skladby původně od projektu Aroma Azul.

0: se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne, a to je ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha, tak to bude jo a jo, to jako. Rádio 1 nebo televize?
1: Rádio 1 je. Aha.

Susan Kisika Chloron a čerstvý single z minulého týdne spolu s ním na skladbě, řekl bych, vokálně spolupracoval francouzský Open Minded. Skladba se věnovala novému dni. To se nám tak jednou za 24 hodin stane.

0: A za dvě minutky jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1.
2: Popme se 2026. Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem!
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: V Somfy jsme vyvinuli Tahomaswitch, centrum chytré domácnosti. Postará se například o to, aby žaluzie i osvětlení zajistili potřebné soukromí. Nechte to na Tahomaswitch a věnujte se tomu, na čem opravdu záleží.
6: Landscape Festival Hradec Králové. Krajina, město, veřejný prostor. Zahajovací koncert 4. června od 17 hodin v letním kině Širák, Hradci Králové. Zahrají Panoptikum, Monroe, Prostitutes. Vstup zdarma. Více na www.landscape-festival.cz.
7: První probuzení na moři?
8: První selfie s delfínem.
9: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
10: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
12: Reklama na Radio 1.

Virtual Del Rio a ukázka z nové desky německého producenta, který si říká Parafurkuva. A desku nazval Nasar. A další skladba je taktéž novinkou z labelu Trutoc. Projekt Giancy a Hello featuring Maggie Merlin and Funky Watt.

poslední dvě písně mezi sebou dělalo 30 let. A přesto jakoby mohly být sestry v něčem. A tohle byla Nicoletta, její slavná deska Let No One Live Rent Free In Your Head. Skladba Song for Europe. To je taková ta věc, kde se poměrně historicky nečekaně sjednotili lidi, co spolu bojovali. A teď proti tomu sjednocení všichni bojují asi. Se někomu nějak nelíbí, že se dokázali rozdílné strany dohodnout. Jde to totiž proti rozděl a panuj. Takže spojuj a spolužij. Tohle je novinka od australských The Avalanches, jmenuje se Together. Spolu účinkují Nicky Nair, Jesse Lanza a Prentice.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jsem Anna Beata Háblová a zvu vás k objevování Prahy jinak. Přidejte své místo do projektu Praha poetická. Stačí označit bodem na mapě a popsat ho pár stručnými větami. Společně tím vytvoříme báseň o městě. Zapojte se i vy na stránkách prahapoetická.geoportalpraha.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Lesklé krásné červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
8: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
9: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
8: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
10: Centrum současného umění EPO 1 v Trutnově zve na letní cyklus výstav. Od 22. května do 4. října zažijte umění v unikátním industriálním prostoru. Více na epo1.cz.
11: Reklama na Radio 1.
12: Nadále příjemný posech z Radio 1. Teď ještě koukám, že jsem vás ochudil v kulturním servise o složku ostatní, která je tu dopsána rukou. Kdybyste náhodou chtěli, tak před 20 minutama začala v kempu Closing Party, akce Stavba povolena. Takže tam můžete ještě dorazit. Stejně také jsem vám sliboval, že dnes v Ešusu od 8 hodin bude stříčkovým hostem Ivana Mirsa, která se přestěhovala, že je v Maroku mezi Berbery a Araby. Kdybyste se chtěli naladit v 8.
13: And then you look at me.
12: A taky se na sebe můžeme tak dívat, i když většina čumí do mobilu.

0: tunnel horizons.
1: Všechno, že jak je otázka, měří tak. A je mi nastavených okrajů. A z mého pohledu, dokud si ty měřítka furt dáváme a vytváříme z myšlenek a ideálů jiných lidí a jiných tvořitelů konceptu, nikdy nám to na té osobní rovině nedává úplný smysl, než se zakotvíme ve věčných horizontech. Tam byla skladba od dvojice Poranky Liquid Bloom, kterou celý remixoval Temple Step. Slova vyslovil Darpan. A občas vám ji pouštím, protože vám ji pouštím rád. Posloucháte Radio 1 a tady jsou samozřejmě chystá z jejich čerstvé desky. Se jmenuje Past Me By a teď tak okolo vás projede jejich skladba One and

No a kde bysme jinde byli než ve vesmíru? Tohle je vzpomínka na debutovou desku norských Ryksop. Melody AM, ze které jste právě slyšeli skladbu In Space. To, myslím, známe úplně všichni.

0: Jedna reklama.
1: Co to s tebou dneska je, Bohumile?
2: Ale už se nám to blíží,
1: Co se blíží?
2: Aukce se blíží.
1: Jo, akce. Ale jaká akce?
2: Šmaria, aukce. Aukce v Arthouse Hejtmánek.
3: Arthouse Hejtmánek.
2: Zahradní aukce ve čtvrtek 4. června od 16 hodin. Předaukční výstava bude otevřena od 21. května do 3. června denně, včetně sobot a nedělí od 11 do 18 hodin.
3: Více na www.arthousehejtmánek.cz.
0: Jedna reklama.

se tomu říká, pardon, překlep. Ještě jedna, co zašimrá ty starší mozkové buňky. I když se v tom vrtal nějaký Megan.

Tak, přátelé, tak to byla taková jedna píseň o domově pro všechny doma. Pro všechny z vás, kteří máte lásku ve svém srdci a skrze ní se tady ještě jsme schopni aspoň domluvit, protože ten zbytek, dá se, má dojem, si myslí, že stačí všechny překřičet, což ale většinou vede jenom ke zdím, přes které na sebe neslyšíme. Tak smějte pěkně, celý tak list už teď. Na webu Rádia na podmíněný Kašlík Nixmark. Běžte 3. června na Luna Traktor z Tovely Štvanice a pak na festival Artrozo. A mějte se pěkně na závěr dní Dirk & Dance.

0: Reklama Rádia 1.
1: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Tři kouzelná slova, která potěší všechny firmy i živnostníky? Odložená? Splatnost? Faktur? Alza pro firmy teď nabízí klid pro váš rozpočet. Zboží máte hned a fakturu zaplatíte později. Přesné podmínky a další výhody jsou na alzaprofirmy.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na Toyota.cz.
6: Mezi ploty více než

0: Partner Inoji, hlavní partner Beatrice, hrdý partner Penny. Za podpory Rádia 1.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Reklama na Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: 27. května pokřtí kapela Úprák v Paláci Akropolis svou novou desku Soundtrack za doprovodu smyčcového kvarteta. Předkapela Surf Robbery, afterparty DJ Babylon a Bass Beast Sound System. 27. května Úprák v Akropoli.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Codeline se loučí. U toho nesmíte chybět. 5. prosince v pražském Foru Karlín. Od pouličního hraní až po největší světové haly. Codeline. 5. prosince Praha Forum Karlín. Vstupenky na LiveNation.cz. Podporuje Rádio 1.
5: Zdar, tak co včera?
6: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
5: A přes co máš televizi?
6: No normálně, přes anténu.
5: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
6: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
5: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
7: Pan Floex se svou družinou, pan Nobody Listen, DJ Nastia Ukrajina, DJ Derek May USA, DJ OM Unit UK. K tanci a poslechu vystoupí dalších 50 minisingrů. Zveme vás tímto na audiovizuální spektákl Hell Yes! High Fidelity Festival, který se koná od 26. do 28. 6. na hradě Helštíně. Doražte i se svými družinami, vlakem, vozem či na koni. Bude o vás královsky postaráno.
8: Reklama na Radio 1.

0: CD Nonstop.
1: Je tu pondělí 19. hodina a je tu s tím také první CD Nonstop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň, tentokrát s tímhletím ambientně elektronickým projektem The Sky, a bude znít čtvrté album Grace Days, které vyšlo v roce 2024 přes jeho Bandcamp. My si tohodle původně snad venezuelského producenta žijícího ve Španělsku nabízíme v souvislosti s jeho teďka nedávno vydanou letošní deskou Genesis, která vyšla z kraje roku, a to přes značku Seven Tapes, přes kterou teďka poslední léta také vydává. Tenhle ten producent a multi-instrumentalista vlastně jménem Javier González je současnou takovou klíčovou postavou chillwave a ambientní future garage lo-fi scény. Jeho hudba je proslulá právě kombinací velmi uklidňujících akordů, svěžích ploch a downtempo bicích smyček, které vytváří velmi emotivní a až dá se říct meditativní zvukové krajiny. Jeho debut se objevil už v minulé dekádě a bylo to právě s třískladbovým píčkem Forgotten Memories, které vyšlo v roce už 2017. No, vy jste ještě v roce 2017 mohli zaregistrovat i EPčko Awaken Voice Clubové. Následující rok na jaře jste mohli najít další jeho Voice Clubové EP Living with Ghost, které si vydal přes svůj Bandcamp, a v roce 2019 můžete také zaregistrovat jeho EPčko s názvem Nightfall, které vyšlo na značce Fluidify and West Sky, to bylo disclubové dílko. No a pak už koncem roku vychází také dvě kompilace jeho raných singlů s názvem Nightwalk a Reverie, které jste opět z CD Nonstopu už slyšeli. No a hráli jsme si tady i kompilaci pak z roku 2021, která vyšla pod názvem Solitude, která nabídla 10 jeho singlových skladeb. Během covidu vydal spoustu singlů různých, ale v roce 2023 také na značce Seven Tapes vychází jeho sedmisklubové EP minialbum s názvem Shallow Waters. Vy však dnes uslyšíte jeho čtvrtou desku, v podstatě první, protože ty první tři alba byly kompilační, album Grace Days, které nabídne 11 jeho příjemných chillwave nahrávek, které se objevily tenkrát ještě na jeho Bandcampu, a vy tam najdete opět příjemné hudební skvosty, které jsou evokativní, uklidňující a meditativní zároveň. Já doplním, že koncem roku 2024 vychází také pak jeho osmisklubové dílko s názvem Creation, tohleto minialbum, které vydal ještě přes svůj Bandcamp, no ale pak už v tom roce 2025 najdete jeho také dvě EPčka s názvem Sleepy Echoes Volume 1 and Volume 2 na značce Seven Tapes, na které teďka nejvíc vydává poslední léta. Obě Sleepy Echoes, jak jednička, dvojka, nabídla 7 příjemných chillových ambientně elektronických věcí. No a jak jsem řekl, The Sky, tenhle ten hudebník původně z Venezuely Javier González, se navrátil letos z kraje roku, a to jeho posledním dílkem s názvem Genesis, které nabídlo 11 skladeb, které vyšly koncem ledna na značce opět Seven Tapes. Doplním, že letos vyšla také už 4 série Sleepy Echoes a posledního single Horizon si vydal teďka začátkem května. Každopádně tenhle ten talentovaný a velmi plodný lo-fi elektronický chillwave producent Javier González aka West Sky teď už na jeho desce z roku 2024 albu Grace Days, a já vám přeju krásný poslech. CD

0: CD Nonstop. Každý všední den místo zpráv. Radio1.cz/CD Nonstop.
1: Kulturní léto Rádia 1.
2: Druhý týden soutěžního speciálu Kulturní léto s Respekt festivalem. V tomto týdnu se podíváme na pražský ostrov Štvanice, kde se o víkendu 13. a 14. června odehraje 29. ročník Respekt festivalu. Vystoupí The Zauose Queens z Tanzánie se strhujícími vokálními harmoniemi. Poslední žijící ikona tradičních zpěvů Dodo od Viktoriina jezera, Ogoya Nengo, s novým experimentálním projektem Mario Lucio and the Pan-African Band z Kapverd a s novou formací a aktuálním albem se na festival vrátí hvězda 26. ročníku Meral Polat. Dále vystoupí Bobo and Bihadža z Madagaskaru s trancovním stylem Capiki, zpěvák Muslim Shagan z Pákistánu a další muzikanti z Mali, Guineji, Maroka, Makedonie, Bulharska, Libanonu a Egypta. Rodinný ráz dvoudenního Open Air festivalu zdůrazní bohatý dětský program. Více informací na respektfestival.cz. V kulturní tašce kromě dvou vstupenek na Respekt festival najdete crossbody tašku od české značky Brasy. Stylovka na léto, kdy chceš jen vyrazit a neřešit. Batohy, co s vámi zestárnou. Brasy.cz. Pokrové karty Propaganda a deskovou hru Elixirus. Geniální lesní čaroděj vás zve na soutěž v míchání kouzelných lektvarů. Pjatnik.cz. Poukaz na 350 korun od kávošů z Káva.cz. Mají pro vás kávu, kávovary, mlýnky, čaj, čokoládu a další dobroty. Káva.cz. Jeden web, celý kávový svět. Audioknihu Stephen King Nevyměkni. Vydavatelství One Hot Book. Příběhy, které si můžete hned stáhnout a nechat vyprávět. OneHotBook.cz. Podložku pod myš se zápěstní opěrkou z paměťové pěny od Connected. Pečujeme o vaše zdraví, zatímco vy pracujete. Ergonomie.cz. Voucher na 500 korun od Rockspring na outdoor obuv se širokou špičkou a nulovým dropem. Všechny prsty u nohou si zaslouží dost místa. Rockspring.cz. Zápachu odolné ponožky Darntav s doživotní zárukou na díry od pod 7 kilo. Přineseš děravé, dostaneš nové. Obchod na Letné či www.pod7kilo.cz.
1: Kulturní léto Rádia 1. Celé léto soutěžíme každý všední den. Rádio 1.cz.

0: Reklama Rádia 1.
1: Chcete mít přehled o současném umění? Výstava Expanze přináší výběr toho nejzajímavějšího, co za posledních 13 let přibylo do sbírek Galerie hlavního města Prahy. Nastupující generace i časem prověřená jména. Císařovský, Dopitová, Jetelová, Kintera, Kolíbal, Mančuška, Nepraš, Pacovská, Pinkava, Skála, Síkora, Válová a další. Expanze v Galerii hlavního města Prahy. ghmp.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Více na toyota.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
5: Lesklé, krásné, červené, tak to rumba bude. Ve Vraňanech usklízíme, jahody jsou všude.
6: Farma Vraňany aktuálně nabízí první úrodu sladkých jahod. Jahodové koktejly, zmrzliny a dortíky. Začíná doba jahodová.
7: Udělám zdravý nákup na celý týden a v bistru si dám sladkou tečku. Jahodový větrník z čerstvě natrhaných jahod.
6: Farma Vraňany. Vaše zdravé jídlo.
8: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer vám všem, kteří právě teď posloucháte Rádio 1, ať už jste kdekoliv. Jako každé pondělí k vám promlouvá strýček Míša a tímto vám přeju i krásný dobrý večer a společně tady prožijeme ty hodiny dvě, a to už jsem ale říkal. Hodina první Ešusová, dneska pojedeme za teplem, dneska bylo teplo i v Praze tedy, já jsem moc nebyl venku, ale na sociálních sítích jsem četl věty typu vedro jak prase, jo, ale to asi pro mého dnešního hosta není žádné teplo. A hodina druhá bude plná hudby, dneska jsou tam i nějaké ostré kytary, tak to se můžete těšit. Tedy hudba za dobrou práci a nejdříve Ešus. A strýček Míša a Rádio 1 a frčíme. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Dobrý večer, již po druhé vám ze studia Rádia 1 přeje strýček Míša a dovolte mi, abych ve studiu uvítal i Ivču. Mám říkat Ivča teda.
1: Ivču.
0: Mm-hmm. Ivču. A Ivča, jak si to psal, odjela jsem na Vánoce do Maroka.
1: Odjela jsem, dobrý večer, ahoj.
0: Jo, dobrý večer, jo.
1: Odjela jsem neslavit Vánoce do Maroka a už jsem tam zůstala.
0: Tak, kousíček blíž.
1: Jo, mikrofonu. To doladíme.
0: Už jsem tam zůstala, to se zamilovala do Maroka, nebo do tmavookého chlapce, nebo do jídla, nebo...
1: Já ráda říkám, že jsem do Maroka odjela kvůli sobě. Nebylo to kvůli tmavookému chlapci, i když Maročani můžou být i modroocí. Když potkáš tu kombinaci světlookýho a tmavý chlapce, tak je to krásný. Ale já jsem tam neodjela kvůli žádnému chlapci. Já když jsem tam poprvé přiletěla, tak to byl takový strašně zvláštní pocit, jako když se vlastně, jako když přijdeš k babičce na chalupu. Jakože opravdu dojedeš tam a teď víš, že všechno je v pořádku a bude o tebe dobře postaráno. Tak takový pocit já jsem měla, když jsem dorazila do Maroka. A to bylo v roce 2017 a už tu dobu jsem věděla, že tam jednou budu žít, tak teď tam žiju.
0: Jinak Ivo už můžete teďka vidět na facebookovém profilu Ešusu. Když se podíváte, tak my jsme fotili tady dlouze Ivčiny ruce. Tam máme teďka co, aby jsme popsali ty ruce jenom?
1: Tak protože minulý týden, minulou neděli se tady v Praze konal Henna Fest první a já jsem tam měla spoustu kamarádek, tak jsem tam vyrazila a nechala jsem si ruce potetovat jednak henou, to jsou ty hnědý části. Henna je marocká a má tam dlouhou tradici, o tom by se dali strávit tady 3-4 hodiny.
0: No tady, to si povíme právě, tím začneme. No.
1: A ta černá, tak to je jagua a to je šťáva z Brazílie.
0: Tak podívejme se, když máme se povídat o Maroku, tak se podíváme na henu. Je to standardní věc ještě? Že by se ženy zdobily henou pravidelně, nebo je to jenom rituální záležitost jako svatba, já nevím, svátky nějaký?
1: Pokud se budeme bavit o Maroku, tak se vždycky dostaneme minimálně do... Musíme to rozdělit na víc oblastí, to Maroko. A teď, když se budeme bavit o heně, tak si pojďme říct o vesnici a pojďme si říct, jak to funguje ve městech. Na vesnici ta hena je, řekla bych, každodenní součástí toho ženského života. Života žen. Ženy tam mývají ozdobené ruce. Nemusí to být nutně nějaký složitý dekor. Dost často to jsou třeba jenom zabarvené konečky prstů anebo dlaně. Nebo i chodidla, nebo prostě spodní části nohou. A oni tu henu vnímají jako protektivní symbol. Oni ji vlastně používají jako ochranu.
0: A když už... Proti čemu?
1: Maroko je plný džinů a plný klateb a spousta mých vrstevníků i lidí mladších tam pořád věří na džiny a na evil eye, což je kladba. Takže i hena může pomoci ochránit proti těmto věcem.
0: To znamená, že jsou to konkrétní obrazce, které se malujou na to,
1: je to, na to tak. Tělo. Mm-hmm. Marocká hena, neboli henna fasi, tak ta je plná právě různých protektivních symbolů, ale nemusí to být jenom protektivní symboly, můžou to být i symboly, které mají podpořit plodnost, mají podpořit lásku, když si nějaká dívka myslí na chlapce, tak to jsou prostě symboly lásky. Přesně tak. A může tam být třeba i symbol plodnosti, pokud žena chce mít miminko, takže ta henna může mít spoustu důvodů, proč si ty ženy nanáší. A každá ta hena je jiná.
0: A to je typické pro Araby nebo pro Berbery, nebo je to pro všichni to mají?
1: Tam bych řekla,
0: Dobrá otázka,
1: že to jde napříč.
0: Napříč.
1: Hmm.
0: Se to tak nějak mísí.
1: No, ono celý Maroko je promíšený. Málo kdo může říct, že by jeho berberská minulost se táhla už od pradávna, kdy ti berbeři do Maroka vlastně se tam stáhli. Neptej se mě teď, prosím tě, na datum.
0: Mě to nenapadlo.
1: Ale oni jsou promíchaní samozřejmě ve vesnicích. Vesnice jsou víc berberské a spousta lidí ti zároveň i s píchou řekne, že oni jsou berbeři. Většinou ten svůj původ zdůrazňují spíš právě berbeři, neboli Amazia lidé. Ale ta hena, ta bych řekla, že jde napříč.
0: Ty ses usadila teda kde, tak to máme heno za sebou.
1: Jako jak říkám, ono by se o tom tady dali strávit 2-3 hodiny, ale abych opravdu jednou
0: větou... A nechala se zpomalovat i tam, jako v Maroku, nebo necháváš se právě, jako já se chodí si... k holiči, na depilaci a podobně?
1: Já se tam buď nechávám malovat od kamarádek, anebo i sama se pomalovávám. Já si umím tu henu umíchat, umím si ji připravit, takže dost
0: a
1: často...
0: A symboly znáš taky? Nebo si dáš český, jako třeba, že by si tam nějaký fotbalový klub.
1: Ne, ani přeškrtnutý srdíčko, ani růže si tam nekreslím.
0: Kotvu.
1: Kotvu. To je vtipný, protože kotvu jsem si teďko nechala přetetovat. Tady jsem měla kotvu na předloktí a tu už tam od neděle nemám. Tak ani kotvu si nemaluju henou. Já se hodně zajímám o původ věcí a hena není výjimkou, takže i u heny mě zajímají ty symboly. Pořád jsem ve stádiu studia, takže se dostávám hloubš a hloubš. Takže,
0: asi když zmatenější a zmatenější.
1: No přesně. Jako čím víc vím, tím víc si myslím, že nevím. Každopádně, když bych teď si chtěla podpořit třeba zdraví nebo se ochránit proti Evil Eye, tak vím, co bych si na tu ruku zhruba nakreslila.
0: A hena je teda... typická pro Maroko nebo pro celý Maghreb? Já právě nevím, jo, jestli to přesahuje třeba do Tunisu, do Alžíra. Nebo...
1: Tam to bude, určitě jí seženeš v Egyptě, setkala jsem se s ní i v Alžíru. Tam to bude hodně záviset na dostupnosti té rostliny a vzhledem k tomu, že ta hena se vyskytuje v suších oblastech Maroka, spíš jakoby k jihu, tak nedává mi smysl, proč by neměla být i ve zbylých zemích Maghrebu. Zároveň ale seženeš i v Pákistánu, setkáš se s ní v Indii, takže tam to, můj názor je, že to hodně souvisí s tou dostupností.
0: No, já si myslím, že je spousta věcí, až je člověk překvapený, bych byl, teď už je svět globální, že? Protože se lítá, ale ještě před stovkami let nebyl tak globální, jako je teď. A že se na stejných, nebo na úplně jiných místech světa vyvíjela v podstatě hodně, tak jsem se možná do toho zapletal, ale prostě hodně podobné věci, jo. Jenom se to možná trošku jmenuje jinak, nebo je to z jiný kytky, ale ten princip zůstává.
1: Princip zůstává stejný, dekor je úplně odlišný. Indie má
0: úplně
1: jinou.
0: Vypadá to moc hezky teda.
1: Děkuju.
0: Vypadá to moc hezky, no.
1: Děkuju.
0: A dělají se jenom ruce, nebo se dělá obličej,
1: můžeš si,
0: záda?
1: Můžeš si nechat úplně cokoliv. Potom na svatbě si můžeš nechat i nohy ozdobit, ty záda a břicho, to jsou spíš turistický potom, že nechceš tetování, ale chceš mít nějakou památku, tak si necháš něco na záda.
0: Jo, jo.
1: V Maroku tam se jde primárně po rukou.
0: Tak, to jsme, tak tím uzavřeme henu.
1: Dobře.
0: Jo, tím to máme. A ty ses usadila kde v Maroku? Jako všichni v Marrakeši?
1: No, můj je Marrakeš. To vůbec nebyla diskuze o tom, že bych se usadila někde jinde. Jo. Poprvé jsem přijela do Marrakeše a věděla jsem, že to je moje město.
0: Jo, a je to o vůních, o barvách, nebo o chaosu? Nebo...
1: Je to o tom rytmu. O Marrakeši se říká, že to je město, který nikdy nespí. A je to tak, protože do 2:30 do rána tam na tom hlavním náměstí na Jamelfna tam zní bubny a lidi se tam baví a je to prostě živel.
0: A je to marocká věc tohle, anebo protože se to stalo turistickým centrem?
1: Je to marocká věc. Já kromě toho, že jsem se teda teďko nedávno zapletla s henou a studuju si k ní věci, tak zároveň čtu teďko knížku o storytellers, což jsou vypravěči. A ti na tom náměstí, hlavním marrakešským, byli už před 150 lety, před 100 lety. Je to marocká záležitost. storytelleri aktuálně vyrůstá nová generace, ti nejstarší už, ti už nejsou na světě, bohužel to nestihli úplně dobře předat, ale co tím chci říct, že to, co se děje na náměstí, tak z velké části je pozůstatek tradic a je to důvod, proč se tam stahují Maročané třeba v rámci večera s kamarády nebo večera s rodinou, oni se seberou a jdou prostě tu hlavní třídou se projít na náměstí a tam se obejdou ty různý kroužky s hudbou a tamhle si zkusej házet, nevím, trefice míčem do branky. V podstatě je to taková jako pouť naše, bych to připodobnila.
0: Ale jsou to lokálové tam.
1: Jsou to lokálové.
0: Jo, není to lokálové. Jako, že když jdeš tady v červenci na Karlův most, tak lokála nepoznáš a když tak jedině spěchá do práce třeba ráno. No.
1: Tady je to mix. Zůstávají tam ty původní tradiční věci, co tam na tom náměstí byly a mezi tím tam prostě potkáš lidi z jiných částí Afriky, z černé Afriky, kteří tam prodávají různý svítící vrtulky z AliExpressu a sluneční brýle a henařky tam tetujou a je to takovej mix, no. Zároveň i co se týče stánku s jídlem, protože tohleto místo, to náměstí je vyhlášený pro svoje jídlo, tak i tam potkáš směs stánku, který kam opravdu vidíš, že tam táhnou místní.
0: Echt marocký.
1: Prostě. Jo, echt marocký. Já tam mám svoje oblíbený tři, kam beru svoje lidi. A pak jsou tam stánky, kde opravdu já nedoporučuji jíst, protože tam nemají jasný ceníky. Dost často
0: je to
1: tam
0: jako
1: teď odchází
0: prostě
1: lidi. Je to tak, no. Je to
0: jako typical Czech cuisine, akorát přesně, obsluha tě nerozumí česky. Jako.
1: Přesně, no. Nebo jako pražská šunka. No, to je taky.
0: Trdelník.
1: Nebo trdelník.
0: Ano. Poctivý, staročeský, jedinečný, unikátní trdelník nacpaný zmrzlinou.
1: Tak, strašně hnusnou mimochodem.
0: Nemám tušení, já jsem to nejedl.
1: Já jsem jednou, Janek Rubeš mě tak zhnusil, že jsem říkala, že to je tak, že to popsal tak hnusně, že to musím vyzkoušet na vlastní ústa a skončil ten trdelník vedle 200 dalších v tom koši, který je hned vedle toho obchodu, takže trdelník za mě ne.
0: Jinak
1: no.
0: Janek Rubeš tady byl taky jako host a povídali jsme si o Banátu před 10 lety možná, tak to už je dávno. Dobrý, zpátky do Maroka. Takže vybrala jsi z Marrakeš.
1: Vybrala jsem si Marrakeš.
0: Ještě musíme k tomu dodat, že ty máš za sebou předtím tady biznesovou kariéru, vystudovaná právnička a pak jsi prošla korporáty.
1: Pak jsem prošla
0: v různých funkcích.
1: Několika korporáty a v roce 2023 jsem vlastně tady v Praze dala výpověď z pozice personalistky.
0: Ne, to tě to cvaklo prostě.
1: No ono to, ne, to nebylo najednou. To nebylo najednou, já jsem to tušila už od toho roku 2017, že jednou prostě do toho Maroka půjdu. Od toho roku 2017 jsem tam co tři měsíce lítala, potom už je se skupinkama. A někdy kolem roku 2021 jsem začala intenzivně se zabývat myšlenkou, že už jako, jestli už je ten čas,
0: je
1: nebo není.
0: Čas odejít, jako
1: nejvyšší ne, já jsem od někud jako neutíkala, já mám Prahu moc ráda, Českou republiku mám ráda, miluju Prahu, miluju její ulice, miluju tady ty malý kavárny, miluju to Vítkov, teďko jak je to tady všechno krásně zelený a voní to, já opravdu se procházím po ulicích a kochám se, ale v tom roku 2021 to byl covid, a mně vlastně došlo, že asi bych radši do toho Maroka. Určitě si povíme ještě proč.
0: No, to můžeme navázat.
1: Tak
0: rovnou,
1: jo. Tak mě vlastně, co mě baví na Maroku, je to, jakým způsobem tam jsem součástí komunity. To, jakým způsobem navazuju kontakty přímo na ulici a s jakou lehkostí se ty kontakty navazujou. A jak jsou na sebe lidi hodní, jak si pomáhají a jak si připadáte, že opravdu žijete mezi lidma. A jste součástí prostě toho sousedství a lidi vás znají a pamatují si vás a nemáte pocit, že když byste tam umřeli sami v bytě, že další dva měsíce se
0: jo,
1: prostě k vám nikdo do toho
0: bytu. Zjistí, co soused, až vytečeš jako na chodbu.
1: Přesně tak, no. Ne, opravdu Maroko je pro mě sociální nebe.
0: A je to jenom Maroko, nebo řekněme, že to je ten
1: severní pás?
0: Severní pás.
1: Já mám srovnání.
0: Já jsem nikdy nebyl právě v té oblasti. Já jsem byl jenom v subsaharské Africe a to jenom v Keni. Jo, jinak africký kontinent je netknutý z mojí strany.
1: Rozumím. Já mám větší zkušenost s Egyptem, kde jsem několikrát byla na vlastní kůži a nejenom na potápění. Mám za sebou dobrovolně několikrát Káhiru, která mě
0: tam
1: absolutně...
0: Tam mám pozvání, no.
1: Tak, fakt? No. Tak jedem.
0: Víceprezidentka kardiologické společnosti Egypta. Mají s manželem svůj dům, kde bydlí, a dům pro hosty.
1: Tak to je krásný.
0: Tak to jsem pozvaný.
1: To je krásný. Tak to si moc užij. To ti pak ráda dám nějaký tipy místňácký, protože Káhira za mě je krásná. Je teda chaotická, je plná smogu, takže jestli máte astma, tak zvažte. Ale Káhira za mě je moje láska egyptská. A jaký byl dotaz? Jo, to pohostinnost.
0: Ta pohostinnost. No, no.
1: Za mě to je záležitost celého severního, celé severní části Afriky. Nemám teda všechny země, ale můžu aktuálně srovnávat třeba s Alžírem, můžu srovnávat právě s tím Egyptem. A za mě opravdu ti lidi tam jsou srdeční, rádi sdílí. Samozřejmě, když řeknu A, musím říct i B, že se tam mezi nima vždycky najdou lidi, kteří chtějí profitovat z tebe, a musíš se dávat pozor a poslouchat selský rozum a nechodit tam, kam bys nechodil tady v Praze po setmění. Takže vždycky to má jako dvě strany mince, ale za mě Alžír, za mě Egypt, pojďme zůstat toho Alžíru, ať to moc nerozvětvuju, za mě Alžír je hodně podobný, když ho srovnáváme s Marokem, právě co se týče sdílnosti a přátelskosti a otevřenosti lidí. Takže... Oni spolu tyhle ty země sdílejí, to jsou ty původní kmeny, že jo? Ty byly v severní Africe. Takže kmeny Amazigh, ty jsou v celém tom severním pásu. A mě asi začalo v tom únoru, kdy jsem byla v Alžíru, fascinovat vlastně pozorovat ty rozdíly a ty podobnosti, a ráda bych v tom pokračovala dál. Protože za mě Berbeři jsou solí země.
0: Takže nejlépe se stejně studuje na místě.
1: Je to tak.
0: Chceš to poznat.
1: Je to tak, žádný cestopis tě na to nepřipraví.
0: Žádný televizní dokument tě na to nepřipraví.
1: Je to tak.
0: Vždycky hezčí. Stejně jako se nedají sdílet fotky. My, když jsme se vrátili, jak jsem ti říkal, z Ameriky, pak jsme někomu pouštěli diáky. Říkáš si, to nemá. Jo, je to hezký, no. Je to hezký, ale není vidět tam ta hloubka a to všechno.
1: Přesně tak.
0: To všechno kolem, jo.
1: Jedu třeba zítra na přednášku, ještě teda ji nemám připravenou, ale budu tam muset našvihat nějaký fotky. A já už teď vím, že ty fotky, že ty zážitky, během kterých jsem ty fotky fotila, že to je nepřenositelný. Takže já tam sice zítra něco budu povídat, ale to chce tam prostě dorazit a zažít to na vlastní kůži.
0: Tak teď jsme si vydali Marrakeš. Říkali jsme si o cestování, že se také budeme bavit. Nesmíme zapomenout na jídlo. Pojďme na jídlo.
1: Dobře.
0: Jídlo mě baví. Ty jsi donesla oříšky. Ty jsou vidět na jednom z těch obrázků, který jsem právě fotil. To jsou buráky obalený něčím.
1: Jsou to buráky obalený v cukru a tam jsou tři mraky různých semínek. Já si to sem přiblížím, abych to mohla popsat. Tak jsou tady řeřichový semínka, ty jsou docela unikátní, ty ne všude se podaří koupit. To jsou tady ty hnědý.
0: Jo, vidím.
1: Pak tady máme makový, chia, jsou tady, tohle je sezam nebo len?
0: To vypadá na sezam spíš.
1: Sezam. Já si to pletu. No a pak je tady speciálka a ta teda Míšovi moc chutná.
0: To je prostě.
1: To už tady zakrojil do oříšku, to je anís. Takže tady máme arašídy obalený v cukru a v anýzu. A to je, to opravdu s tím jsem se v žádný jiný arabský zemi nesetkala, než v Maroku. A za mě teda to je taky jako velký dobrý.
0: Jo, proto jsem, moje návštěva ve Finsku a černý bonbon, černá jo, zmrzina, černý likér,
1: chápu.
0: Úplně všechno, jo. To jsem.
1: Já ty, jak se jmenují ty bonbonky ze Švédska? Likeriš. Já jich mám doma pořád asi ještě 15 druhů, co jsem si nakoupila před dvěma lety. A nevím, který dřív, takže vlastně neberu žádný, protože mi je líto do toho vůbec jako jít.
0: Já tam mám ještě lahev likéru.
1: Miluju.
0: Černý jak bota.
1: Já taky. A už nepiju alkohol, takže už ho asi ani nedopiju.
0: Ty jsi přestala pít alkohol kvůli Maroku?
1: Já jsem přestala pít alkohol, protože víceméně nikdo z mých marockých přátel alkohol nepije. A mně přišlo hloupý pít doma sama. Já ani v republice jsem doma sama nepila, mimo covid, tam to bylo trošku na hraně, a to myslím, že pro spoustu lidí to bylo na hraně. A v Maroku jsem se rozhodla, že nechci, no, že když to zvládnou oni se bavit bez alkoholu a vystačí se jenom s tím čajem, tak to zvládnu taky.
0: Musím říct, že v Istanbulu jeden den jsem měl asi 10 čajů, těch skleniček, a večer jsem jí cítil jak z praku. No, takový stav, já když si dám jedno pivo velký, tak to už je moje alkoholový maximum.
1: Jo. A nebyl zpředávkovaný cukrem spíš?
0: Ne, já jsem ho nesladil. Takže,
1: ty se zpředávkoval černým čajem.
0: Přečajoval, oni mají červený, ne? Resi je červený čaj, ale nejsem si jist, jo, já nevím. Jaký se pije čaj teda, to ten sladký berberský zelený, nebo?
1: No, je víc druhů, nebo je víc způsobů, jakým k tomu můžeš přistupovat. Vždycky to je zelený čaj, nebo není to vždycky zelený čaj. Drtivá většina Maročanů pije čaj s mátou. A to je čaj, který je položený na zeleným čaji, na gunpowderu z Číny. Je spousta různých krabiček, druhů. Znalci vědí, pro jakou krabičku si jít. Takže už taky posílám svoje lidi pro konkrétní krabičky. A do toho oni potom podle potřeby vkládají různé bylinky. Většinou to je máta. Mát je v Maroku minimálně 5 druhů. Já, když si chci udělat radost, tak jdu k Abduovi, což je pán, který má čajový stánek přímo na Jemaa Lefna, a tam si jednu snídku koupím, nebo jeden ten svazeček, ono to vyjde asi na 4 koruny, a bavím se s ním o těch jednotlivých druzích a on mi ukazuje, jak jeden má chlupatý lístečky a druhý je má prostě drobnější a jak se liší ve vůni a v chuti. Takže to je další oblast, do které já tady zaplouvám a rozlišuju druhý čaje. Tak to byl jeden z, i pro mě, já se vrátím zpátky k tématu.
0: My teď máme marockou mátu zasazenou v práci v květináči, tak já doufám, že...
1: Ona je strašně invazivní, takže k ní už nic nesázejte.
0: Tak květináč, no.
1: Super. No tak to je jedna z možností. A to, co jsem přinesla já jsem tobě, tak to je takzvaný royal tea a to je vlastně namíchaných asi 15 věcí do krabičky a je tam právě máta, je tam verbena, je tam badián, jsou tam růžové lístky, je tam arabská guma, chlupatý kmín a ještě asi 10 dalších věcí. A to je takový jako čaj na pohodu.
0: A to se zalije horkou vodou?
1: To je normálně, jak když by se zalýval tady prostě bylinkový nebo ovocný čaj.
0: A 10 minut?
1: 10 minut, no. Nemá to jako žádný specifikum. Je to takovej pohodovej, hezký čaj, nemusíš ho ani moc sladit. On je opravdu na pohodu. No ale pak samozřejmě, když máš nějaký třeba zažívací problémy, nebo nemůžeš spát, tak si tam nedáš tu mátu dovnitř, ale jdeš si tady ke stánku, nebo si jdeš do herboristerie.
0: A strýda
1: ti dá něco jiného. V podstatě mají řešení úplně na cokoliv. Takže můžeš tam mít rozmarín, můžeš tam mít čalvy, meduňku, můžeš tam si dát peliněk, pokud máš problémy se zažíváním. Dá se s čajem si myslím vyřešit úplně všechno.
0: Tak teď si dáme ještě 5 minut na jídlo, jo? Pak se budeme podívat na lokality.
1: Dobře.
0: Jo. Tak tažín. Klasika.
1: A jak zní otázka?
0: No, to je asi základ jídla, že jo? My už jsme si tady o něm jednou povídali. Ale mně se líbí, jak vždycky lidi vidí stejnou věc úplně jinak. Dva lidi, dva jiné pohledy, takže tažín.
1: Tažín, tak to se jmenuje podle té nádoby, v které se to připravuje, vlastně taková ta sopka jako keramická, která se za ten vršek zvedá. No a tažín může mít 3 miliony způsobů přípravy. Hodně oblíbený jsou hovězí tažíny nebo kuřecí. To jsou takový ty druhy, který se ženete na ulici v podstatě jako kdykoliv. Za mě jedna z topek je kuřecí tažin s olivama a citronem, přičemž ten citron se do toho dá koupit už naložený, nakládaný a on se ti potom na tom kuřeti jako rozpustí, takže tam zůstane jenom ta šlupka s malička to dužninkou a to je prostě nebe v hubě. Tak to je jeden z mých oblíbených tažinů. Další tažin, který za mě je prostě úplně v topu, tak to je hovězí tažin se švestkama a s rozinkama a s mandlema. Občas to ještě posypávají sezamovýma semínkama. A to je taky, jako když je dobře připravený, tak to maso opravdu ti na něj stačí vidlička, protože to nabíráš a ono se ti rozsejpá pod tou vidličkou. A Maročani k tomu teda jedí chleba. Není to defaultně s bramborem nebo s něčím. Takže namáčet si potom do toho sosíku ten chleba a jíst toho vězí, tak to je prostě úplně nirvána.
0: Já vím, že se hodně lidí právě tažin vozí domů zpátky jako dárek a já už jsem tyhle věci přestal vozit. Jako z Istanbulu jsem si dal hnedka po druhý české skleničky, ze kterých se pije čaj. Čaj je tam mám pixlu, ale to už není prostě ono. Dovezeš si to domů a neudělá. Jako můžeš postupovat úplně stejně.
1: Ale... Ne, uděláš, protože ty si můžeš ty směsky koření. Ty si tam můžeš koupit.
0: Ale nechce si
1: ty... Já vím, že kolem toho nemáš prostě ty Maročany, který štěbetaj, ale to jídlo se dá docela, zrovna tažín se dá docela dobře, jako tady u nás, duplikovat.
0: Protože s tím čajem pak práskneš jenom pytlik nějaký do hrnku a zaléš to, protože se líná dělat.
1: Je to tak, ale tak čaj není o čaji, čaj je o sociální události.
0: Ano, ano. Tak a jdeme poznávat Maroko.
1: Tak jo? Tak,
0: nebo je tam ještě něco typického jídla pro Maroko?
1: Spousta věcí. Ty se zeptal na tažin, ale tažin to
0: tak
1: je
0: ještě
1: úplně...
0: ještě 3 minuty, no, povídej. No,
1: máme 3 minuty podle těch hodin.
0: Na jídlo.
1: Tak, ranní polívka bisara, to je luštěninová polívka, úplně super trooper pro lidi, kteří se ráno nechtějí nadspat něčím sladkým, což dost často na hotelech bývá. Luštěninová zalitá oliváčem, zase si k tomu dáte placku a teď to jíte mezi těma řemeslníkama tam někde na ulici a koukáte, jak se kolem vás budí město. Úplně fascinující. Večerní polívka harira, to je rajčatová polívka, můžete si dát zase na spoustě lokálních míst přímo na ulici, který tam vyrostou jenom pro tu hariru, pak se zbalej, když jí do vyprodej a zmizej. Co dál tam máme kromě tažinu? Máme tam mešui, to je pečený maso, pomalu pečený maso, na hácích, každý ráno pověsejí půlky jehňátek a pak je vytahují a to maso se rozpadá prostě na talíři. Je tam tanžia v Marrakeši, to je prostě takový džbáneček, do kterého byste si u nás píchli kytku, tak tam ale do toho naházíte to koření a to maso, dáte to pec do popela v hamámu.

0: podporuje kojení, ale já třeba mám Rfiso strašně ráda a když jsem u maminky přítelovi, tak už dvakrát jsem si ji poprosila. To je, když přijedu sem a poprosím si šišky s mákem. Jo. Tak já si prostě žádám jídla na přání. Co dál? Slilu je sladká věc. Ježíš Mariano, o jídle by se dalo mluvit strašně dlouho a mě tady znervozňují ty hodiny, jak utíká strašně rychle ten čas.
1: Tak se pak, když tak ještě k jídlu můžeme vrátit.
0: Tak jo.
1: Tak pojďme se podívat na lokace. Jo, když říkáš, mm-hmm. že my jsme se bavili o tom, že každý z lidí, který provádí nebo doprovází lidi po Maroku, má svůj styl nebo svoje preference mm-hmm. a trošku se to odlišuje.
0: Je to tak.
1: Mezi váma. Kolik je vás Čechů v Marrakeši, kteří se věnují tomuhle?
0: No, já jsem na tuhle otázku odpovídala před minulý týden.
1: Tak sorry.
0: A myslím si, že aktuálně jsem jediná. A zase, úplně stejně, jako jsem to řekla před minulý týden, strašně nerada bych někomu ukřivdila. Ale my tím, jak nejsme úplně, nesocializujeme v rámci Češi. Toho Maroka, tak je možné, že tam někdo je, jenom já o něm nevím.
1: No, máme společnou známou.
0: Máme společnou známou Terku. Terka ale není průvodkyně. Terka ta má vlastní cestovku, jo. Ale pokud chtějí individuálové provádět Marrakeš nebo naplánovat cesty, plánujeme cesty v obě dvě, ale fyzicky provádět Marrakešem si myslím, že jsem tam jediná. Uh-huh.
1: Tak a teď se podíváme teda na lokace. Protože nejvíc, co lidi znají, to je Fez, Casablanca, Rabat. Jezdí se do Tangeru. Já nevím, jestli Tanger je zajímavý.
0: Tanger za mě je...
1: No, Tanger.
0: No, pojďme nezabrušovat tady do výslovnosti.
1: Jo, dobrý.
0: Je to úplně na severu, takže je to trošku z ruky, což je obrovská nevýhoda Tangeru. Za mě, já jsem tam byla před 3 týdnama dobrovolně na dovče. Já jsem si dala dovču, že jsem odjela do Tangeru a tam jsem byla 4 dny, v rámci nich jsem si přijela do Chefchaouenu, což je modrý městečko. A potom jsem den strávila v Rabatu.
1: Protože... Jenom, pardon, když mluvím o té vzdálenosti, tak Maroko je 10x přibližně větší nebo 9x než Česká republika.
0: Je opravdu obrovský, no. Proto i když se mě člověk na něco ptá, tak já musím pokládat doplňující dotazy, protože to, co platí na severu, tak neplatí na jihu. A to, co platí v Marrakeši, tak neplatí 50 km od Marrakeše. Takže to je, jak když se mě někdo zeptal na výšce, jestli znám Honzu, blondiáka, a ono tam v ročníku bylo 900 lidí, takže prostě...
1: No tohle my jsme měli na cestách, je vždycky odkud jste, z Československa, z Prahy, je a neznáte Jirku, on má takový hezký dlouhý vlasy.
0: No.
1: Jo. Tak jo, ne, neznáme.
0: No a Tanger je tuším 5 hodin vlakem z Marrakeše, nevím, ty to tam klikáš, viď, teďko.
1: No já se jenom koukám, no, na tu vzdálenost, no.
0: Tanger za mě je moc hezký, modernější město. Já vždycky jdu po Medínách v těch městech, protože kde je Medína, tam jsou lidi. A Tanger za mě má takovou moc hezkou,
1: řekneme
0: malou,
1: si, co je Medína.
0: Čistou.
1: Medína je...
0: Medína, promiň. Medína je centrum města. Původně Medína znamená město jako takový, ale Medína v našem slova smyslu znamená ta stará část města. Něco jako tady starý město, obehnaná hradbama. A je to prostě to ten původní, core, to jádro. Mhm. Takže i Tanger má svůj medínku a je moc hezká. Je tam starý původní kino, kousíček vodní. Já jdu hodně po kinech, po kinematografii a jsou tam skvělý podniky. A když si chcete pokecat španělsky, tak do Tangeru.
1: No, tak Tanger je taková spojnice na Gibraltar.
0: Je, no. Že? Je tam spousta Španělů.
1: Tam se zhromažďují ty věci... co se pašují třeba do Evropy potom.
0: Počkej, ale já jsem teďkon někde vyplavalo, že našli tunel a ten byl ze Seuty.
1: Jo.
0: No, ten byl prokopaný tunel.
1: Seuta je španělská ještě, že jo?
0: Je, ale no, ale z Evropy do Seuty byl prokopaný tunel. Doufám, že jsem to teda nezblbla, ale myslím si, že jo, že to byla teďkon velká aféra před pár týdny.
1: Nedá se to vyloučit.
0: Ano, ale když jste v Tangeru a je dobrá oblačnost, tak vidíte do Španělska.
1: Že moje polorodná sestra žila 20 let ve Španělsku.
0: Aha.
1: A jednou tady byla v Praze s nějakým chlapcem, z kterého se později objevilo, že právě on to byl Marokánec zrovna, nebo Španělo-Marokánec. A že právě asi pracoval v tom tunelu, nebo někde.
0: Výkupové práce.
1: No, ne, jakože by ho kopal, ale já myslím,

0: že měl prsty.
1: Takže kurýr.
0: No, nevím, jakou měl funkci. A prostě to nedopadlo, no.
1: Mimochodem ve Španělsku je obrovská komunita Maročanů, protože jich tam spousta pracuje a mají to kousek a jsou levní letenky.
0: No a oni chudáci pracují na těch rajčatových polích s tím igelitem, že ve Španělsku.
1: No já znám spíš, co jsem projížděla Španělskou loni autem, když jsem jela autem do Maroka, tak to je prostě, oni tam mají svoje čtvrti, takže tam mají svoje obchody, mají tam svoje kavárny. Já ty pole jsem úplně neviděla, takže to nevylučuju, je to možný, ale hodně lidí tam jezdí dělat řezníky, pracují tam jako řezníci, mají tam pekárny, takže já znám spíš tyhle profese a mají se tam fajn.
0: My jsme jezdili Španělsko právě autem, jsme dvakrát, jo, takže jsme viděli ty.
1: Fakt? No, a jak víš, že jsou to Maročani? Oni jsou se podobní.
0: My jsme o tom mluvili s místním a proto jsme tam bydleli u známých. Jo,
1: jasný.
0: Takže. Dobrá, tak jedeme zpátky. Tak ty lokace. Kam by se měl člověk, kolik je potřeba na Maroko? Aby se říkal, řekněme, typický, takový drobný americký, marocký náhled.
1: Hele, demo marocký si myslím, že je potřeba minimálně, pojďme si říct, týden. Jo, aby jsi načuchal to Maroko, aby zjistil, jestli se tam chceš vracet, anebo jestli je to pro tebe no go.
0: To je ta, tak taková myslím, ta dovolenková míra, že jo, ten týden.
1: No, přesně tak. A zároveň týden už se vyplatí si případně buď zůstat v Marrakeši, nebo mě dává smysl Marrakeš a odtamtud pořád, jakoby dělat takový ty hvězdicovitý výlety na jeden, na dva, na tři, maximálně dny. A nebo si půjčit auto a udělat si okruh a vrátit se zpátky do toho Marrakeše.
0: A z Marrakeše teda odjíždět na sever nebo na jih, když chceš něco vidět? No všude. Protože ta velká města typu Casablanca, Rabat a podobně, to budou moderní města.
1: Ne? To jsou moderní, no. Casablanca, Rabat jsou moderní. V Casablance stojí za to a tam se dá jet i vlakem, jo. Tam nepotřebuješ jet autem. I do Rabatu, tam jezdí jako příjemný vlaky evropské kvality. Ale v Casablance stojí za to mešita. Určitě, pokud jí máte po ruce, tak do Casablanky, do mešity, protože to je jediná mešita v Maroku, která je přístupná nemuslimům a opravdu to je velká pecka, já ji mám moc ráda. V Rabatu jsou nádherné hradby, jsou tam skvělé zahrady, je to zelený, krásný město, zase má krásnou medínu s řemeslama, takže Rabat určitě taky doporučuju, tam bych klidně zpomalila a dala si tam 2-3 dny, tam bude pořád co dělat. No ale já, protože já se točím kolem těch lidí a chci jim nakukovat pod ruce a chci vidět, jak věci vznikají, tak já mizím a doporučuji lidem, když mají čas, to už je na těch takových těch 10 dní, bych řekla spíš, je do pouště. A pouští je v Maroku víc možností, kam se vrtnout. Jsou tam dvě vlastně velký souduní. Jedno je u Merzugi a druhý je u Mohamed Rezlen, to je víc na jich. Už potom blíž alžírským hranicím a tam jezdím já. A to je opravdu, že dojedete na konec silnice. Tam opravdu končí silnice a začíná poušť.
0: No jak se má v té mapě vyznat, když ona je arabsky psaná. Jo. A jenom pár měst je latinkou. Takže.
1: No ale tak si tam zadej Zagoru. A když
0: Zagoru jsem tak, no to je jedno. Povídej.
1: No, když zadáš za goru a pojedeš po té silnici pořád dolů, tak tam je pak takový cancourek doleva, který tam končí, tak to je Mohamed Rezlen. Zagora, mimochodem kolem Zagory, je tam několik míst, kde se vyrábí krásná tradiční zelená keramika. Takže určitě doporučím lidem, kteří jsou do řemesel, tak u Zagory si přijdete na svý.
0: Jo.
1: Takže abych se vrátila zpátky k tématu a moc jsem nerozkošaťoval. Jo, tak tam je Mohamed. Tak tam je můj Mohamed. A jsou tam, a to je opravdu lokální místo, na turisty jsou tam už zvyklí, ale není to masovka. On je, není tak dobře dostupný z Marrakeše, co se týče jako nějaký hromadný dopravy. Jednou za den tam jede autobus, který ale jede fakt dlouho. Takže Mohamed to už chce jet buď plným autem, že jste prostě 3-4, aby to dávalo smysl, a nebo tam jít v rámci zájezdu. Třeba mýho zájezdu.
0: No jistě.
1: Jo, já co spolupracuju s cestovkama a dělám si itineráře, tak my jezdíme do Mohamedu. My nejezdíme do Merzugi. Protože za mě, proč se jezdí do pouště, to je to ticho a ta věčnost písečná. A když vám zadu, tam pořvávají potom ožralí Němci, nebuďme xenofobní, ani němcofobní, cizinci, tak to ticho si prostě neužijete. A mám jít ještě pořád, to soudoní Erkši Gaga si uchovává tu svoji izolovanost. Vy ještě potřebujete 2 hodiny z toho místa, kde končí silnice, autem s pohonem na všechny 4, abyste se dostali k těm opravdickým dunám. A tam pak sedíte nahoře, koukáte na západ slunce a není nic víc.
0: Teď na to koukám. Ach.
1: Krása.
0: A tam vlastně jdeš jenom proto, aby si zpomalila.
1: Tam jedu proto, abych zpomalila, přesně tak. A když bych měla pocit, že jsem málo vděčná za to, co mám v Evropě, tak si popojedu, od toho mám jít kousek vedle, je teda potřeba vědět kam. A tam se podívám, jak tam lidi žijou v těch původních obydlích, uplácaných z nepálených cihel, z vepřovic a z hlíny a z slámy. A vypořádávají se s tím, že jim tam mizí voda. Třeba. Hodinu tam procházet.
0: Klimatická změna vůbec neprobíhá, že?
1: Ne, neprobíhá, no. Tak to je nějaký asi evil eye nebo džin.
0: To je ono, špatná hena.
1: No, asi se málo malují henou.
0: A tam se dostáváš už k berberům, nebo berberu se tohle netýká, turistický ruch?
1: A berberu se určitě týká turistický ruch, ale co já vím, tak zrovna ti lidé kolem, kteří nám zajišťují ten komfort v té poušti tady v tom soudoní, tak to jsou Arabové. A já se defaultně lidí, který úplně neznám dobře, tak já se jich jako neptám, jestli jsou to berberi, anebo nebo Arabové.
0: Nepoznáš to?
1: Vždycky, když si myslím, že to poznám, tak mě pak někdo vyvede z omylu, takže spíš se pojďme bavit o tom, že to nepoznám a pak si o tom třeba v rámci nějaký bližší konverzace se o tom pobavíme, ale tady bych zrovna řekla, že to budou Arabové.
0: Tak jsem tam v té poušti našel hotel Titanic.
1: Tak to nebude 5 hvězda.
0: Ne, to rozhodně není.
1: Jinak, abych odpověděla na tvoji otázku, jestli se berberů týká
0: ten turistický ruch.
1: Určitě týká. Oni berberi původně sice žili v těch různých osadách a v horách, spousta kmenů žije dneška v horách a v odlehlejších oblastech, ale tím, jak přišli do Maroka turisti, tak samozřejmě i ty berberské rodiny se dost často stahují za novými příležitostmi. Takže berbery potkáš naprosto běžně, to není žádná...
0: Ucítili potenciál, tak...
1: Samozřejmě, a to není žádná jako chráněná skupina obyvatel, který by žili v těch svých rezervacích, jako žili Indiáni v Americe, ale ty jsou promíchaní úplně všude, setkáš se s nima všude, ve všech městech.
0: Oni moc nerespektují asi v pouště té hranice, který tam namalovala bílá kolonizace.
1: No zrovna s Alžírem je teda respektují hodně, protože aha, s Alžírem tam je diplomatická krize, už 10 let trvající.
0: Mezi Marokem a Alžírem.
1: Tam hranice nepřejdeš.
0: Ani v té pouště, jo?
1: Teda. Ne, to je všechno hlídaný. To je všechno hlídaný. Ani v moři. A v moři tam, co jsem si vědoma, tak v posledních letech tam byly 2 aféry, že nějaký člun omylem se přiblížil, nebo myslím si, že překročil tu námořní hranici a Alžířani ty lidi zastřelili. Neptej se mě na detail.
0: Se s tím namažou.
1: No, vždycky. Nemažou se s tím a určitě bych se nepokoušela jako tady ignorovat hranice namalované bílým mužem, Francouzem. A tady bych to zrovna respektovala.
0: Tak to jsme se pojeli do pouště. Stojí za to zážitek, že jo, který se nabízí, všechny cestovky nabízí výlet do pouště na velbloudech.
1: No, poušť je vlastně jediný místo, kde mě ty velbloudi dávají smysl. Jo. Ať už na nějakou vícedenní karavanu, kdy ale ten velbloud vás nenese na zádech, ale nese tam náklad, to znamená nese tam stany, nese tam jídlo a vy vedle něj se hezky ťapkáte. To je karavana správná. A nebo když už nechcete ťapkat a máte omezený čas, tak na tom velbloudu přijde velbloudář za váma do kempu, Vy si na toho velblouda vlezete a zhruba hodinku, hodinku a půl s ním někam jdete. Není to kolečko kolem kempu, to nesnáším úplně. Co my děláme, tak my vlastně přijde velbloudář, nasedáme na velbloudy, jdeme z místa A do místa B pod tamarišky, to jsou obrovský stromy. Mimochodem, jako jedny z mála odolávají termitům, proto ty staré vesnice a původní stavby mají trámy z tamarišku. To je zajímavost. No a my dojdeme do toho háje, tam vlastně se o nás personál z kempu, mezi tím tam dojede autama, roztáhnou koberce, vypolštářkují to tam, udělají nám oběd, my si tam připravíme třeba pizzu v písku nebo chleba v písku. Kdo chce, může škrabat zeleninu, může dělat těsto, může zadělávat na těsto. A po jídle potom se vracíme zpátky na těch velbloudech. Takže si je můžeme pohladit. Tohle jsou jako hezky živený zvířata.
0: To nejsou ty chudáci, co u pyramid někde v Egyptě
1: stojí. To nejsou ani ty chudáci, co v Marrakeši. Tam tajtrlíkujou někde mezi dvěma hlavníma silnicema. A to úplně nesnáším a nepodporuju to. Stejně tak jako zvířata na Jemaa el Fna, což jsme se vrátili zpátky do Marrakeše. Nesnáším prostě vyvolávače hadů a lidi s opicema a pávy a morčata, to je úplný nesmysl.
0: A tam jsou jako cvičený morčata? Nebo
1: já nevím, teď jsem tam viděla naposledy, tam byly ohrádky s morčatama na plném slunci, v tom Rambálu, který tam je, tak tam měli tam morčata. Neptej se mě, já kolem toho procházím, ani se nezastavuju.
0: A z pávy dělají co?
1: Nechávají lidi se s nima fotit za peníze.
0: No takhle, nadívaní pávy potom. Ale páv je indická záležitost, že jo, morče je jihoamerická. No já si myslím, že pávy jsou z Indie, ne, původně.
1: Já jsem se v Maroku na několika místech už s pávama setkala, nevím, odkud jsou původem, ale v Maroku se s nima potkat můžeš.
0: Tak jdeme ještě zpátky do těch lokací, jo. To jsme byli v poušti. A jak říkám, vždycky se mluvilo vždycky o tom severu, jo, že se z Marrakeše jezdilo na sever. Co je na jihu, že není tak zajímavý? Je zajímavý tím, že tam nic není, nebo... Jo, protože i to má svoje kouzlo.
1: Já se musím přiznat, že ten jih nemám proježděný právě proto,
0: Agadir, jo.
1: No to je za mě ještě jako civilizace, to je. Úplně nepovažuji za jich. Agadir je region Susmasa a je nádherný. Jsou tam krásné vesnice, kam se dá jet třeba na sklizeň šafránu. Jsou tam vesnice, kam se dá jet na svátky mandlového květu. Jsou tam na jih od Marrakeše hory. Takže myslím, že úplně každý se tam přijde na svý. Plus ten Agadir taky není úplně marnej. Agadir bych spíš doporučila lidem, kteří chtějí mít to zázemí rezortu. Takže chtějí tam mít prostě tu svoji...
0: To je ten all-inclusive hotel. Jo,
1: to je ten all-inclusive hotel, ale oni mívají soukromí pláže. Takže a lehátka. Takže ty...
0: Nikdo tě neobtěžuje.
1: Nikdo tě neobtěžuje. Ty si tam ráno po snídani vyplácneš ten ručník svůj v 6 ráno, aby ti nikdo neobsadil lehátko. To je národní sport český. A pak jsi tam prostě vyplesklej a možná si přes den dojdeš někam jako na nějaký nákupy, když chceš, ale když nechceš, tak můžeš být celý den tam.
0: Jasně,
1: na sluníčku.
0: Takže v podstatě úplně jedno, jestli jsi tam v jižní Itálii nebo v Chorvatsku.
1: No,
0: skoro.
1: Jasně,
0: nebo v Egyptě,
1: když nejseš úplně jako v módu lenost, tak se dá i o tomto dělat jako jednodenní výlety. I v rámci toho Agadiru jsou tam poměrně zajímavé věci. Agadir teda nemá Medínu jako takovou, tu v 60. letech tam bylo zemětřesení, takže Medína tam není, ale je tam třeba krásná lanovka, kterou vyjedeš nahoru do pevnosti, je tam nádherný výhled. I ta pevnost je moc hezká. Dá se tam krásně surfovat?
0: Kousek
1: od Agadiru.
0: Protože Maroko je ráj surfistů, že jo?
1: Surfařů. A kajtistů. A jo, stahuje se tam zatím spousta lidí. No ale když se bavíme o jihu jako o jihu, tak to se bavím už potom oblast Layún, mezi Dachlou a Layúnem a tam jsem, co jsem nejjižněji byla, tak byla Tata, mrkně na mapu.
0: Arabština sama. Tady se podívej na mapu.
1: Tata, to budou takový dva souznaky podobný vedle sebe.
0: No tak to, já zkusím si zadat, no. No, už mám Tata Maroko.
1: Máš?
0: No.
1: Tak tam jsme se v lodní s kamarádem viděli na motorce přes Varzazat, což tam jsou filmový studia. A tata to už jde hodně do pouště. A jde to hodně, už mi to začíná připomínat Mauritánii. I co se třeba týče oblečení ženského, protože tady už se ženy oblíkají do takového toho jednoho pruhu látky, který si zauzlíkují kolem rukou a vlastně se do něj omotají. Ono to má 4 nebo 5 metrů. Je to různě batikovaný a zdobený, tak tata už jde hodně, co se oblečení týče, do Mauritánie, ale měla jsem možnost se tam zúčastnit třeba marocký svatby a ta byla naprosto uchvatná, protože tohle byla ta část, který se účastnili jenom ženy, takže ženy si vzali prostě bubny a různý hudební nástroje, naložili nás do 2 dodávek a my jsme celou cestu k té nevěstě, což byly asi 2 hodiny strašného kodrcání, tak celou cestu my jsme na těch dodávkách 2 bubnovali a zpívali a bylo to úžasně osvobozující. A i ten zážitek potom tam, kdy vlastně se tančilo a zpívalo 3-4 hodiny a u toho se jedly dobrůdky, tak to bylo, pro mě to byl jako hodně unikátní zážitek.
0: Tak to věřím.
1: A na příští rok bych moc ráda naplánovala trasu právě vedoucí přes Tatu, protože Tata rozhodně není turistická záležitost, ale i tenhle region má co nabídnout.
0: Ono je to v podstatě v pouště už, že jo?
1: Je.
0: No, prosím, no. Tak jsme se dostali někam, kde jsem o Tata jsem ještě nikdy neslyšel.
1: Já předtím taky ne. Teda slyšela, protože mám kamaráda v Agadiru a my se dost otevřeně bavíme o barvách kůže Maročanů, protože to může jít od světloučký, jako máš
0: no, já jsem
1: ty
0: úplně,
1: na předloktí.
0: Proti tobě jsem úplně...
1: tak od takovýhle světlí, která je na severu a tam jsou i ti světloocí a s těma rezavými vlasama, tak to může jít až po opravdu jako tu hodně tmavou. A mě, co mě na Maroku baví, že se o tom tam s těma lidma můžeš bavit, jo, a dělat si z toho srandu.
0: Jim to nevadí, jo.
1: Ne, a já potkám Maroku. Ahmeda a říkám, tyjo, ty jsi nějaký černý a on, já jsem se spálil.
0: No já mám jinak barvu pleti, to jenom aby... pro posluchače, kdy matka říká, že jsme rodina ředitele Vápenky.
1: Seš, no, ty předloktí, bych to chtělo, no. To bych chtělo Maroko. No, i to nadloktí.
0: Na konci léta ztratím bílou barvu.
1: Jo, přijdeš do bež.
0: Jo, ale jsou vidět rukávy, proto jsem jenom ten spodek, no. Tak to jsme u toho spodku. Je něco z Maroka, co si myslíš, že ukážeš lidem jenom ty, nebo o čem víš jenom ty, nějaké tvoje tajemství a objev?
1: Ono to nejsou konkrétní lokality, ale jsou tu spíš konkrétní lidi. Aha. A konkrétní zážitky. Víš třeba, že se jedeme podívat do té staré vesnice, kde mizí voda. Jsou to rukodělci v Marrakeši, kde my si tam můžeme sednout a koukat se pod ruce klukům, který tam tepou a tavějí kalej bronzový lampy a u toho popíjet kafíčko. Jsou to, pro mě ty zážitky nejsou ani tak o místech, jako o lidech. Jo. A lidi jsou důvod, proč jsem do Maroka přišla a lidi jsou to hlavní, co já chci ukazovat. Já chci ukazovat Maroko skrze příběhy lidí.
0: Což je hezký, protože v dnešním světě, kdy si lidi moc nerozumí.
1: Tak tady si budete rozumět, aniž byste rozuměli jakýmkoliv jejich jazyku.
0: No, ale to je jenom český respekt k jinému národu, tak. Jeho umění. Nevysmívat se tomu, že třeba ne každý umí číst, ale kdo u nás umí zakalit bronzovou lampu.
1: No. Přesně tak.
0: To je... A já jsem se chtěl ještě na něco zeptat, a to jsem teďka zapomněl, ale to nevadí. To vůbec nevadí. Jo, už vím, jak se koukají na tebe. Jako těch cizinců v Maroku je hodně, že jo? A tím, že to je bývalá kolonie, no ona není francouzská.
1: Francouzsko-španělská, no.
0: Francouzsko-španělská, i když je to království stále.
1: No, ono to bylo království i jako ta současná dynastie, tam je od 1630, mám pocit.
0: Jo.
1: Takže ono to království bylo. Jo, a Francie tam měla protektorát. A Španělsko tam mělo protektorát. Takže jo. Na zřízení se nic nezměnilo. Koukaj se na mě. To, co já dávám, tak dostávám zpátky.
0: Jo.
1: Takže ty, když tam přijdeš s tím otevřeným srdcem a úsměvem a respektem a do široka otevřenýma očima, tak dostaneš to zpátky. No, to samý na zpátek. No,
0: já myslím, že respekt, to je slovo, který se pro... často zapomíná v turismu 21. století, tak. Nebo i už 20. A to je respekt k místním věcem, jo.
1: Tak.
0: Bohužel je to ale i oboustranný, jo, kdy my se snažíme, řekněme, respektovat tento svět, ale pak je problém, že když ten jiný svět přijede sem, tak často odmítá respektovat tu
1: je to na věc. Je to samozřejmě, je to oboustranný a je to vždycky o lidech.
0: Čímž neříkám, že to je obecná záležitost, jo, ale mám někdy ten pocit, ale to je možná o osobní vnímání.
1: No to si myslím, že je obecní vnímání, že to chce prostě respekt na obou dvou stranách. A jak říkám, vždycky to je o lidech. Vždycky ti do Maroka přijedou lidi, kteří mají pocit, že tam jdou jako kázat lepší zítřky
0: Ty vole špendíra, jo, co mi tady...
1: Přesně, a tady bych v životě nejedla. Fuj, když to je špinavý, nebo fuj, tohle to já žrát nebudu.
0: A stalo se ti tohle někde mezi lidma?
1: Stává se mi to občas už jenom, protože se snažím čím dál tím víc ty lidi připravovat předtím, než do toho Maroka jedou.
0: A vybírat se?
1: No spíše od toho odradit. Když mám pocit, že jako tenhle člověk mentálně neopustí Českou republiku, veze si nějaký vlastně už jako naprogramovaný očekávání, z kterého ale asi moc jako nesleví nebo neotevře ty oči, tak se mu spíš snažím to rozmluvit. Ale u cest, který si pořádám já, tak tam mám právo veta. Takže a stalo se mi to za celý ty roky třikrát, že jsem člověku řekla, že prostě ne, že ne, že tam nevidím jako žádný průsečík a že bychom se na obou dvou stranách, na všech třech stranách, já, on i ty Maročani, že bychom se to prostě udělali nehezký.
0: Protože to často jenom utvrzuje třeba to obecné mínění o Evropanech nebo komkoliv jiným tady.
1: Přesně tak.
0: No, že to je, no, to je tak těžký tohleto. Já jsem taky někomu vysvětloval ze svého okolí, že ano, v Istanbulu v létě je teplo, ale i tak si nemůže žena vzít kraťásky, jak mi řekla paní doktorka, kraťásky.
1: Ty mluvíš mi z duše.
0: Kraťásky a tílko. Já jsem říkal, prostě ne.
1: Mm-hmm. Já třeba to, co mám teď na sobě, já mám na sobě jako velice marockou záležitost.
0: A můžete, to já vidět, vím. Můžete vidět na obrázku. Jo?
1: Tak tohle to je velice praktický, protože já v tomhle přežiju i v těch 40, do kterých já tam letím příští týden, protože je to volný, je to prodyšný, já neukazuju nic, co bych ukazovat neměla. A přesto to je nejlepší možná věc, kterou já se na sebe teď můžu vzít, nebo
0: takže
1: jakákoliv maročanka.
0: Takže holí lokty navadí.
1: Já je...
0: To se,
1: hele, já si myslím, že to mám nejkratší.
0: Jako bychom řekli, doporučili tento pravidlo, který by se měl dodržovat, co se týče Maroko, protože myslím si, že Maroko je ta liberálnější země.
1: Rozhodně je, ale zároveň pojďme si říct, že Maročan si vás otypuje během 2-3 vteřin, co vás sjede pohledem od zhora dolů. A když máte ty kraťásky a to tílečko.
0: Kafka voškubemí.
1: No, jednak si tam nikdy nevysmlouváte dobrou cenu. Jednak vás asi nepozve na čaj. A bude k vám prostě už přistupovat s despektem a málo kdy se to podaří jako zvrátit zpátky a můžete pak být sebe respektující a prostě ne. Takže doporučení moje pro Maroko, co říkám, že nám i mužům, volnější splývavý v oblečení, pokud chcete krátký kalhoty, tak ať je to aspoň po kolena. A co se týče trička, tak by to mělo být k loktům. Případně lehce nad lokty, neukazovala bych ramena, rozhodně bych neukazovala, nechodila bych tam s velkým výstřihem, kde řešíte, jestli vám není vidět podprsenka a volný bříško taky do Maroka úplně nepatří. Prostě respektovat a budete respektováni.
0: No.
1: A není to o náboženství, je to, nebo o nějakých ústupcích, je to prostě o čistém lidském respektu.
0: Říkala si jinak, když jsme u těch kraťásků, teď už je tam v Maroko 40, jo.
1: No.
0: Nebo když se odlítala, byla 40.
1: Ne, teď je tam 40. Teď je tam 40. Zprávy, no, od přítele, že už.
0: Už je teplý, začíná léto. Tyjo, to je pro mě, je to smrtelná teplota.
1: No jenže, to marocký teplo je jiný, takže to, co my tady máme, o 10 stupňů, 45 je jako u nás 35, takže jo, to už bys možná trošku jako umřel, ale odečti si od toho vždycky 10. Mhm. A máš teplotu...
0: Ten ekvivalent český.
1: Máš ekvivalent český. Takže když tam je 35, tak to je jako 25 tady.
0: I tak je to na mě moc. Já prostě tyhle věci, já to nemám rád.
1: Tak v tom případě tam musíš letět od října do půlky května max. Do začátku tohle, května
0: to je ideální,
1: spíš.
0: Jako...
1: No, no, no, to je
0: i co se
1: sezóna.
0: Týče, já nevím, květů a zeleně a zážitku, co se týče sklizně, ovoce a podobně.
1: No, sklizně, ovoce...
0: To se tam sklízí celoročně, ne?
1: Hele, no, jak co, ono, je fakt, že to jde ve vlnách. Ale i ty zeleně, to záleží, jak napršelo, že jo, zimu předtím. Takže my jsme teď v prosinci, v lednu trpěli, protože pršelo každý den a bylo hnusně, ale za to jsou naplněný nádrže, x desítek let vysokýma rekordníma stavama a bude skvělá sezóna letos. Jako já jedu do Essaouiry k pobřeží a takový zelený lány jsem tam neviděla za celou dobu, co tam jezdím, a neviděli je ani mý kamarádi, kteří tam žijou v tom Maroku. Takže se zastavíme a oni ukazují, hele, jak je to tady zelený, to jsem nikdy nezažil. Tak Maroko teď je zelený letos. Krásný.
0: No a to jsem se nezeptal na datle. Kolik je druhů datlí?
1: Druhů.
0: No. No bo datle jsou jedny, ale odrůd. Jako...
1: To vůbec nevím.
0: Nevíš?
1: To vůbec nevím.
0: A podle čeho si je vybíráš?
1: No,
0: nebo máš oblíbenou?
1: No, ne, já nejsem úplně datlová, ale když vezu do republiky, tak vždycky vezu datle. A to ale pak jdu k tomu konkrétnímu svýmu stánku, ochutnám tam nějaký a ty, který mi chutnají, tak vezmu. A nemusí to nutně být ty nejdražší, ono ta cena začíná někde na 2 eurech za kilo, a může to být až 20 euro za kilo, tak já beru, nevím, za 6 euro za kilo. Prostě nějaký takový ty jako levnější, ale za mě jako fakt dobrý.
0: Já jsem datle nesnášel vždycky, protože byly k Mikuláši.
1: Jo, no jenže to se nedá vůbec srovnávat.
0: Takový ty vyschlí,
1: s tou tyčkou v prostředku, že jo?
0: No, a zapichávali se mezi zuby. Jako
1: jo, no.
0: Blé.
1: Tak tohle tam, to tam umíme, takovýhle suchý, ale ty možná nestojí ani ty 2 euro za kilo, to je... Za deset dirhamů, takže za Ečko.
0: Pro Evropany, jo.
1: Tyhle ty, ne. Ne,
0: to je ošklivý.
1: Ne, to oni to namočejí do vody, třeba na vesnici jsem se s tím několikrát setkala, že to nechali trošičku namočit do vody, ono to změkne a pak oni to žvejkají.
0: Jo.
1: Takže oni to nepovažují za špatný datle, jenom se to prostě používá jinak, nenechá se to rozpustit datle, na jazyku, jasný, že jo.
0: Je to ta radost datlová.
1: Přesně.
0: I opřeju ti šťastnou cestu zpátky teda do Marrakeše.
1: Díky.
0: Tam už se na tebe těšejí, viď? Už tě psali, že se jim stejská po tobě.
1: No.
0: Marrakeš ti to psala.
1: Marrakeš se na mě určitě těší. Já se těším do Marrakeše. Už je čas. Už jsem tady 2 týdny, takže už si balím pomaličku a už se těším.
0: Tak až zase přijdeš, tak se můžeme potkat.
1: Děkuju.
0: A připravíme. Mezi tím něco ochutnáš novýho zase.
1: Rozhodně.
0: A poznáš nový destinace.
1: Zase to přinesu.
0: Děkuju ti za tvoji návštěvu.
1: Děkuju. Bylo mi potěšením. Mějte se krásně.
0: Pozvu tě na příští týden poslouchat, protože se budeme s Honzou Onheiserem povídat o plachtění. To bude zase zima. Protože Honzo, když vidím na fotkách, tak sedí v roláku s dýmkou někde na jachtě a pozoruje, nemůžu říct krajinu, pozoruje obzory.
1: Tak to bude krásný kontrast.
0: Tak děkuju moc ještě jednou za návštěvu.
1: Díky.
0: A šťastnou cestu domů. Takový byl dnešní Ešus se sestříčkem Míšou na Rádiu 1. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se sestříčkem Míšou.
2: Reklama Rádia 1.
3: Vychází nová revue Prostor s titulem Jsme děti moře, která se noří do modrých humanitních věd a sleduje vodu ve všech jejich podobách. Revue Prostor Jsme děti moře. Pojď se s námi potopit. Objednávej na e-shop revieprostor.cz nebo send.cz.
4: Zdar, tak co včera?
5: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
4: A přes co máš televizi?
5: No normálně, přes anténu.
4: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
5: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
4: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Placebo. Britská legenda je na cestě do Prahy. 30 let od debutu a s novou podobou Placebo Recreated.
2: 15. listopadu Praha, sportovní hala Fortuna. Vstupenky na LiveNation.cz. Plesíbou přiváží LiveNation, podporuje Rádio 1.
8: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
9: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
8: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
9: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
8: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
9: A vstupné je zdarma.
8: Více informací najdete na praha.eu.
9: Vaše hlavní město Praha.
10: Ahoj. Jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
11: Carglass opraví, Carglass vymění.
12: Reklama na Radio 1.

právě začala hudba za dobrou práci, Lucky Old You. A teď asi nemůžu vzpomenout, kdo to zpíval, ale to nevadí. Stejně tak i vy se můžete podívat na Instagramový účet Stříček Míša, kde už teď vidíte celý playlist dnešní hudby za dobrou práci, kterou jsem odpoledne, ne ráno, už jsem ji psal před 8 hodinou a tady v rádiu vyfotil. Tak frčíme dál.

Stále posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám jako každé pondělí vybírá strýček Míša. Teď jsme byli u tracku číslo 8 a pokud jste dosud nesledovali na Instagramovém účtu strýček Míša dnešní playlist, tak ho můžete sledovat od tracku číslo 9, což bude německá skupina Seed a jejich Rhythm Number One.

a poslední vstup v hudbě za dobrou práci. Strýček Míša vám tímto pře hezký zbytek večera a týdne s Rádiem 1. A dostal jsem dotaz na netu, proč do toho nemluvím víc. A já vlastně nevím, co bych vám tak jako řekl, protože bych kazil ten proud hudby, který jsem se nachystal, a v mém životě se neděje vůbec nic zajímavého. Já žiju takovým smutným, unaveným, pomalým, tichým životem. Tak se teda mějte.

0: Vysíláme pořad Inkubátor.
1: Tady pondělí večer, je tady další Inkubátor a dobrý večer vám v tuto chvíli přeje Tonda Kocábek. Pustíme si zase nějaké ty skladby z nových českých alb, která se objevily v poslední době a která třeba nejsou taková, že bychom je tady běžně dokola pořád obehrávali v denních hodinách a která přesto podle mě stojí za pozornost. V tom prvním případě je to tak nějak půl na půl, protože se jedná o interpreta, kterého si tady samozřejmě hráváme na Rádiu 1. Hráli jsme ho vždycky a předpokládám, že to bude i nadále trvat, a to o Václava Havelku. Václav Havelka kdysi dávno začínal podnikem Selbrush Slově. Vydal vlastně několik nahrávek pod tímhletím nikem. No a posléze souběžně se spojil s kluky z tamborské kapely Some Other Place a vytvořili postupně formaci Please the Trees, která postupem let prošla mnoha personálními proměnami, až vlastně z té původní sestavy tam zůstal pouze sám Vašek Havelka, kterého v současné době už docela dlouhá léta doprovází bubeník Honza Svačina alias Sváča, a která má v poslední době zase lehce inovovanou sestavu, byť ale vystupuje poměrně málo. Vašek Havelka před časem prošel docela významnými nebo zásadními zdravotními problémy a celé se to trošku v návaznosti i na covidovou pauzu promítlo v jeho první solové album, které vydal pod svým občanským jménem, čili Václav Havelka, nebo vydává, protože ta deska oficiálně vychází 31. května, čili za zhruba týden. Nicméně už v dubnu se z něj objevila skladba Sky Feeders, kterou jsme tady měli také nasazeno ve Velké sedmě. Ta deska se jmenuje A Snake Crawling Up a Broken Leather a je na ní docela zajímavé to, že jí vydalo vydavatelství Animal Music, což zrovna není asi značka, na kterou by někdo možná ve škole velkou hledal. Ta deska poměrně dost navazuje na nejrůznější projekty z minulých let, které vydal pod nejrůznějšími názvy formací, a zajímavé na ní je i to, že tam přizval poměrně velký počet hostujících muzikantů v čele s Torem Harrisem, samozřejmě členem Swans, ale i několika dalšími poměrně hvězdnými hostujícími muzikanty. No a zatím to, co se o tomhle tom albu píše, tak se všichni shodují, že v tom je něco z DOS a něco z Leonarda Cohena a že to jsou dost často určité hudební meditace. A i vlastně tyhle ty přívlastky se objevovaly v informaci toho zmiňovaného videa Sky Feeders, prvního singlu, který se objevil v dubnu. V současné chvíli je s Václavem Havelkou velký rozhovor v aktuálním čísle kulturního magazínu Uni, který, pokud se nemýlím, udělal Ondřej Bezr, docela doporučuju. Je to vlastně velký takový ten titulní rozhovor čísla, takže tam proberou toho opravdu docela hodně. No a já dnešní Inkubátor zahájím tím, že si z té desky pustíme hned dvě skladby za sebou. Ta první se jmenuje Home.

byl poprvé Václav Havelka se svého prvního solového jména, prvního solového alba, které vydal pod svým jménem, které se jmenuje jasně Crawling Up Broken Ladder. Oficiální notice k tomu říká, že nahrávka představuje důležitý milník jeho tvorby a vznikla v období poznamenaném fyzickou bolestí a nuceným zastavením. Album zachycuje proměnu pohledu od odporu k přijetí, od naléhavosti k pozvanému naslouchání tomu, co obtížné situace odhalují. Během období straveného na lůžku začaly vznikat první nahrávky pořízené na iPhone, které se staly základem alba. Přesto nejde o čistě solové dílo. Válka do projektu přizval řadu hudebníků, s nimiž se během více než své 20leté kariéry setkával. Na albu se tady podílejí například James Todd z Wooden Wand, Ben Chesney ze Six Organ of Admittance, Marissa Anderson, Thor Harris, kterou jsem zmiňoval, ale třeba je taky David Bowter z Tindersticks, William Taylor nebo domácí kolega Tomáš Niesner. Celou finální podobu zvuku dotvořil producent a zvukový inženýr Brandon Eggleston, který dodal písním jednotný charakter navzdory jejich rozmanitosti. Tady ještě jedna skladba z toho zmiňovaného alba, která se jmenuje When Your Heart

To byl ještě jednou Václav Havelka a jeho píseň When You Heart z debutového alba pod jeho vlastním jménem a příjmením. Nyní se přesuneme do Brna, jestliže u Václava Havelky album teprve vyjde, tak tahle záležitost vyšla 1. května. Jedná se o nový single, v tomto případě single brněnského tria Pátí na světě. V jehož čele stojí Ivan Palacký, poměrně dlouholetá persona brněnské hudební scény, která prošla mnoha kapelami, jako byly Výkřiky, Břich nebo Sladě živé sladě. A ostatně Pátí na světě už několik let docela úspěšně fungují na alternativní scéně. No a 1. května Pátí na světě na značce Polí 5 vydali svůj nový single, který obsahuje skladbě Padající vítr a Ničí pán. A ten single má podtitul Nová ludická utopie, ať se přihlásí, kdo chce starý nemožný pomalý svět. Single fantazíruje právě o nové ludické utopii a klade si takové otázky, jako je možné dnes založit nové ludické hnutí, nebo je pravděpodobné, že bychom mohli začít eliminovat alespoň část digitálních strojů, patrně ne. To ale znamená, že něco podobného nemůžeme si ani představovat. Roste počet lidí, který ničí pán i otec, nezbývá než mluvit vážně s aplikacemi. Tady jsou Pátí na světě a skladba nazvaná Padající vítr.

To bylo brněnské trio Páti na světě a jejich nový single Padající vítr. S novým albem se také přihlásila Sara Vondrášková alias Never Soul. Pracovala na něm dlouhých 5 let, nebo respektive sbírala materiál na tuto desku. To album se jmenuje Rest Your Wound on Mine a podle jejich vlastních slov je ta deska hodně nasáklá synťáky a echem. Pro Český rozhlas k tomu řekla: oškrabávala jsem špatné nápady i pózy, aby došla ke své autenticitě a svému jazyku. V rozhovoru taky tu hovoří o tom, že ráda spolupracuje s tanečníky a performery, nejlépe přímo na inscenacích. A o tomhle tom albu zároveň vyšlo i docela pěkný rozhovor na portále Seznam zprávy, který udělal Pavel Klusák. Zajímavé na tom celém je to, že Sara Vondrášková přešla po 2 albech na značce Suprafon k jednomu z nejnezávislejších labelů, který tady u nás dlouhá léta už úspěšně funguje, a který se jmenuje Stone to Death a pochází původem z Pardubic. Ale přesto první single z jejího nového alba na YouTube už vidělo více než 200 000 lidí. V tom rozhovoru říká: potřebovala jsem se naučit, jak svou hudbu produkovat sama. A mluví o tom, jak její projekt přešel postupným vývojem od jemnějšího elektropopu ke zvuku emoční tíhy, který v klimaxech hřmí a úpí jako vichřice. U toho alba ještě můžete stihnout křest, který proběhne 29. května v pražské Meat Factory. A sama o tom říká, že vlastně přesto, že jí vyšla deska, což je pro ní velmi důležitý moment, život běží dál, pořady pro rádio, představení divadla, studio, škola, víkend v přírodě, stále stejný režim. Rozhodně ten rozhovor doporučuji a pustíme si z téhleté desky skladbu, která se jmenuje Rose Garden.

byla Never Soul a jí skladba Barrow's Garden. Ještě jednou připomenu, že 29. května v Meat Factory křest tohleté třetí v pořadí desky Sary Vondrašková alias Never Soul. Své nové album také 19. května vydala litoměřická kapela Duben v Pešti. Na tom albu je 12 skladeb, vzniklo v pražském studiu Golden Hive pod vedením Marka Goldena. Na obalu je malba od výtvarníka Josefa Bolfa. A tady v tomto případě už na křest zvát nebudu, neboť Duben v Pešti ho před asi 14 dny pokřtili v pražském Kaštanu. Nicméně, pokud máte rádi takovéto temnější dákava, kterou tak rozhodně doporučuji si tuhletu kapelu někde vychytat, protože ačkoliv je naprosto nenápadná a vlastně ne asi moc příliš známá,

pak rozhodně po těch letech, co funguje, je schopná nabídnout poměrně dost unikátní zážitek a docela svébytnou muziku. My si z téhleté desky, která se jmenuje Uprostřed ticha, pustíme skladbu, která nese název Z lesa přichází večer.

to byly ještě jednou Duben v Pešti, jejich nové čerstvě vydané album Uprostřed ticha a skladba Z lesa přichází večer, taková rokovější záležitost z tohohle toho z té nahrávky. Ještě daleko větším jménem nebo možná větší legendou české hudební scény je pardubická alternativní rocková kapela Piráti 44. Ti starší možná vědí, že kapela Piráti se objevila na konci 80. let. Byl to možná vůbec první pokus u nás, kdy kapela kloubila metal s rapem. A tehdy vlastně nepříliš typickými automatickými bicími. Posledně se Piráti rozdělili na dvě poloviny. Jedna se přejmenovala na Piráti 44 a ta druhá, nebo druhý z frontmenů dal vzniknout hardcoreovým Midhouse Chicago Era. Piráti 44 vlastně nějak souvisle fungovali v té první polovině 90. let, pak se tak nějak odmlčili, nebo respektive nikdy se nerozpadli, ale ty pauzy byly stále delší. No a v současné době v červnu by se mělo objevit nové, po několik letech, nové album, které se jmenuje 101. Vzniklo jako osobní generační výpověď frontmana kapely Slavka Maďáka v době, která se Ravetou stále častěji mění v gumovou interpretaci a jistoty v prchavé kulisy. Pro titulní skladbu 101 se stala motivem proslulá místnost 101 z Orwellova románu 1984. Vracíme se, protože máme důvod a potřebu se vyjádřit na hlas. Není to nostalgie, ale pokračování postoje v neklidné době, komentuje návrat kapely frontman, chytrista, zpěvák Slavek a Maďák. Jak jsem říkal, ta deska teprve vyjde, nicméně je z ní venku první single a ten single se jmenuje Pod hladinou řeky. Můžete se na něj podívat třeba na YouTube, kde má vygenerovaný takový umělý klip a my si tu skladbu v tuto chvíli teď pustíme. Piráti 44 a Pod hladinou řeky.

To byl první single Pirátů 44 z jejich nového alba 101 Pod hladinou řeky, vydaný 22. května, to znamená, že před 3 dny. My si teď pustíme Cyrila Kaplana. Cyril Kaplan je samozřejmě dlouholetým bubeníkem v poslední době velice sporadicky vystupujících Vlošte kočku, a zároveň i daleko aktivnějším bubeníkem koncertní verze Mutanti hledají východisko, a zároveň funguje i v projektu Xadrex, což je taková mezinárodní world music záležitost. No a Cyril Kaplan loni debutoval solově IPčkem, které se jmenovalo, no a teď mi to vypadlo, IPčkem, které se jmenovalo This is what dance floor IP4, na kterém se ohlížel za vlastně nějakým svým pojetím taneční muziky 80. let, a nyní poměrně po velmi krátké době mu vychází další nahrávka, která se jmenuje This is my space, s podtitulem Drums of Principado, což je vlastně portugalská, nevím si, televizní nebo dokumentární miniserie, a vlastně původně vznikl jako soundtrack právě k téhleté portugalské miniserii, a jedná se vlastně o 8 miniatur pouze pro bicí soupravu. Je to v něčem nejexperimentálnější deska, jakou jsem kdy nahrál, říká Cyril Kaplan. Koncept na jednu stranu minimalistický, hraje se na jeden nástroj, který navíc neumí harmonie. Na druhou stranu já ten nástroj hraju běžně jen tak, bez dalších nástrojů, bez melodií, a nic mi u toho nechybí. Je to v podstatě soundtrack proudu vědomí, tempo, dynamika, rytmus, různé zvukové textury, to vše hudbě je, i když ji hrají jenom na bicí. A ty konkrétní barvy, které v hudbě běžně obstarávají tóny a harmonie, si tam každý mozek může dosadit sám. Takže tady je Cyril Kaplan a jedna ze skladeb z tohletoho alba, které ještě jednou, jak jsem říkal, se jmenuje This is my space, a skladba nese název Better Safe than Sorry.

to byl Cyril Kaplan a jeho skladba Better Safe and Sorry, čili čistě zahraná na pouze jenom bicí. Poměrně dost alternativní nebo experimentální je i nové album, já už ani nevím kolikáté, to bych asi docela těžko počítal, legendárního kytaristy české alternativy Pavla Richtera. Pavel Richter, který byl v 70. 80. letech zpět s takovými jmény jako Švehlík, Stehlík, Marno Union, a po roce 1989 hodně tvořící pod značkou svého jména nebo taky Richtig Music, se tedy přihlásil s novým album, na kterém ho který vlastně nahrál skoro celé sám, pouze v jedné skladbě mu tam hostuje jeho syn Jonáš na handpan, a jedná se o akustickou nahrávku, které Pavel Richter říká, že prvotním impulzem byla vzpomínka na kuřácké improvizované sedánky raného Švehlíku u Hajdovských na přelomu let 1977 až 1978, kde se převážně hrálo na netypické nástroje. Zde se konkrétně jedná o takzvaný citer recité. Některé ukázky z tohletoho domácího sedánku Bavary, které vysamploval a dále zpracoval, a k tomu i pracoval s dalšími akustickými nástroji, které občas doplnil elektronikou. Uprostřed alba se nachází několik tracků nazvaných Pět zastavení jara, které mají tedy zastavení první až páté, a vedle toho je tam ještě celá řada dalších skladeb. Ta deska vyšla 10. května a je na ní i skladba, která se jmenuje Bál. Tady je Pavel Richter.

tak to byl bytostný experimentátor Pavel Richter, dlouholetá persona naší alternativní scény a jeho nové album Strony a skladba nazvaná Bál, vlastně 13. z těch 15 skladeb, které obsahuje tohleto album. Čas se nám pomohl chýlit ke konci, jsem se rozhodl, že skončím písničkově, abych tady úplně to finále neobstaral tou nejtěžší alternativou. Deska, která je podle mě strašně milá, strašně příjemná, strašně vlastně invenční, zajímavá, a trošku se obávám, že v současné nadprodukci nejspíš trochu zapadne. Po třech letech se na scénu vrátila Monika Medriaková s projektem Léto s Monikou, slovenská hudebnice usazená v Praze, a ta deska, vlastně její druhé řadové album, se jmenuje Cítit to všetko naraz, vyšla opět u slovenských Slenko Records a my jsme si tady vlastně už ve Velké sedmě z toho hráli skladbu Asim Máš a skladbu Tiger, a tak dnešní inkubátor uzavřu skladbu, která celé to album také uzavírá. A jmenuje se Zvony biju na poplach. Tady je Léto s Monikou a tím končí dnešní inkubátor. Dobrou noc vám přeje Tonda Kocábek. A zase třeba někdy za nějakých těch 5 týdnů, nebo kdy bych se tady měl příště objevit.

Příjemný poslech od mikrofonu Rádia 1 vám přeje Dan Vojtíšek, posloucháte samozřejmě Jazz a Fusion hodinku a my společně posloucháme Billyho Cobhama. Toho jsem chtěl připomenout hlavně proto, že nedávno zahajoval jazzový festival v Černošicích a u Billyho Cobhama ještě chviličku zůstaneme.

S Billem Frislem zůstaneme i v poslední ukázce dnešního pořadu. Já se s vámi rozloučím a budu se těšit opět za 2 týdny s Jazz a Fusion hodinkou. Mějte se krásně.

0: Tyjo, ten novej Blake, to je...
1: Vojtěchu, nezačínej.
0: Ta deska je skvělá. On je teď normálně šťastný a na tom albumu hostují takový jména, ale takový jména. Třeba Travis Scott, Rosalia...
1: Prosím tě, zastav mi tady.
0: Andre 3000, ale nejvíc zajímavý je,
1: Zastav mi tady.
0: Jako tady?
1: Jo. Čau.
0: Čau.
2: Radio 1.

parti concise.